0: whatever.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi zbytečně přeplácejí za elektřinu. Podle nové analýzy mohou domácnosti kvůli nevhodně zvolené distribuční sazbě zaplatit navíc přes 1,3 miliardy korun ročně. Mnozí lidé přitom ani nevědí, že si mohou zvolit výhodnější sazbu. Zůstávají proto v nastavení, které mohlo být výhodné před lety, když si spotřebitelé vše nově zařizovali. Změna může některým domácnostem ušetřit stovky korun ročně. Při hašení požáru v Řecku se srazily dva vrtulníky. Nehoda se stala západně od Athén při zásahu proti rozsáhlému lesnímu požáru. Obě posádky byly převezeny do nemocnice, dva členové jedné z nich ale svým zraněním podlehly. Požáry v oblasti už spálily

0: Lidé od 65 do 70 let pak budou moct i dále využívat poloviční jízdné. Jdeme na počasí, po víkendu stupnice teploměru zas o něco poposkočí, naměříme mezi 32 a 36 stupni, předpověď slibuje povětšinou polojasno, přehaňky jen výjimečně.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Čau. Hezké ráno.
2: Krásný ráno.
1: Hezké ráno. Musím říct, že jste mi chyběli, bylo to dlouho, naposledy jsme se tady potkali v červenci a najednou, a je srpen. Třetího. Hezké ráno. S vámi Jasmin.
2: Ahoj.
1: Taky David.
3: Krásné srpnové ráno.
2: A Michal.
1: Čau. Tak pojďme na písničky. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tím začíná pondělní snídaně šampionů. Hit Radio Factor.

0: Hity, Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno vám všem. Pojďme se z kraje pondělní snídaně ohlédnout za minulým týdnem. Máme tady 5 zásadních zpráv. V Americe zatkli ženu, která do barelu s vodou v kanclu nalila tekilu a označila to za podporu týmu.
1: To je dobrý.
0: Taky vědci potvrdili, že provokování manželky redukuje u mužů stres o 90%. Dělám. V Lotyšsku si zase ženy začaly pronajímat muže, protože jich je prý málo. Nedělám. Švýcarsko se stalo první zemí světa, kde si na nový iPhone vyděláte za 3 dny. Taky. Nemám. A nový Spider-Man pokořil rekord v počtu vydělaných peněz za první den promítání. To je zajímavý. Jo. Mě teda baví nejvíc asi ta tekila v tom barelu s vodou a říkám si, že konečně někdo teda, kdo rozumí pojmu firemní benefity.
2: Mě spíš překvapuje, že celý týden jsme měli teploty kolem 40 stupňů a ani jedna zpráva o teplotách se tam nedostala do toho výběru.
0: Ono bylo teplo minulý týden. Tak jestli vám přišlo, Davide, jestli ti přišlo, že bylo minulý týden teplo, tak si užiješ tenhle týden.
2: Se máme na co těšit.
0: Jo, máme se na co těšit. No tak zvládněte to. Hlavně ráno, vy kdo teďka vstáváte a jedete do práce. Ten rozjezd je možná vlažnější, ale my to trošku nakopneme. Silver Forever Love, 6 hodin 11 minut. Tady na Hit Radio. Dobré ráno.

0: naprosto fantastický Teddy Swim Lose Control. 6:45, 2 minuty, dobré ráno z Hitrádia.
1: Minulý týden bylo hrozně, možná se vám někomu přehříval mozek jako teďka Míšovi.
2: Jakoby.
1: Ale máme před sebou další tropickou vlnu a podle předpovědí pojedeme v tom režimu grilovacím až do pátku. A dokonce je teda takový horko, že soudcům někde dovolili odložit taláry, čověče.
0: Já to chápu. My tady musíme být prostě v dresscode, v oblečení, jo, to u nás se to jako netýká, ale já jsem snad někdy četl, člověče, že tenhle týden by mělo být až jako třeba 41 stupňů někde zase.
1: Je to odporný. Vydržte každopádně, protože ta odměna přijde, přijde přesně na koncert Marka Ztraceného, kdo se chystáte, jo, teploty v tu dobu od pátku spadnou na příjemných 25-26 stupňů. Hezky. A stejně hezky má být i celý víkend.
0: No, když se nachystáte, tak samozřejmě i vás se to týká. Není podmínka si koupit lístek na koncert Marka Ztraceného, abyste si užili normální počasí, takže se těšíme. Nicméně takový tip pro vás, kdo nás teďka ladíte, nezapomeňte uzavřít všechna okna a dveře. Já jsem se teda ráno vracel ještě z garáže do bytu, abych to všechno zavřel. Takže u knejpů hermeticky uzavřeno.
1: Ty jsi normálně takový okenní influencer, ty to říkáš strašně často, tohle. Hlavně ty okna zavřete ráno.
0: No, říkám to často, protože často je prostě velký vedro, že jo? Já vím, že to nemůže pochopit někdo, kdo má doma klimatizaci.
1: Ne, já nemám celý byt klimatizovaný, já mám jednu místnost, kde mám věc, co je velká jako kráva, no. A aby to fungovalo, tak to dělá strašný hluk.
0: No a teď si vem, že my, kdo nemáme ani tu jednu věc, tak co máme dělat? No všechno to zavíráme prostě. Takže budu se o tom bavit do té doby, co budou tyhle nechutný vedra. Tak, Rehab in my head. Za malou chvíli pro vás tady na Hitrádiu a taky přihodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
6: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
5: Stand-up, balet, timber sport,
6: zážitkový doprovodný program
5: a 7 skvělých koncertů.
6: Hlavní hvězdy,
5: totální nasazení a David Kraus
6: a Gypsy Brothers.
5: Přijďte na festival
6: Mirotické setkání, loutek a hudby
5: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
7: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
8: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
7: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči, dejte si dnes ráno pozor na Českobudějovicku. K nehodě došlo na hlavním průtahu v obci Trhové Sviny. Provoz je zatím slabý, i tak tam projíždějte s opatrností.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: nejlepší si ráno.
1: Michal Knejp a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Tohle jsou Činasky, tohle je Vrchlabí a tohle je Hit Radio. Přesně o půl sedmé, krásné ránko. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Irsko se loučí s hudebníkem Glennem Hansardem. Veřejnost se dnes může rozloučit se zpěvákem v Dublinu. Pohřeb se uskuteční v úterý. Hansard se proslavil mimo jiné Oscarem za píseň Falling Slowly, kterou naspíval společně s Markétou Irglovou. V Praze začíná festival Prague Pride. Během týdne nabídne téměř 200 akcí, které letos spojuje téma Časy se mění. Vyvrcholením bude sobotní duhový průvod centrem metropole, na který pořadatelé očekávají kolem 50 tisíc lidí. Na jihu Chorvatska se o víkendu tvořily extrémní kolony. Na přechodu do Černé hory čekali někteří řidiči až 10 hodin. Dopravu výrazně zkomplikovalo střídání dovolenkových turnusů i silný provoz na hlavních tazích.
0: Co s tím? Jako v autě sedět nechceš? Venku být nechceš, to chceš zabít normálně.
3: No, mě to úplně tady ta zpráva přenesla do dětství, kdy jsme jezdívali s našima Felicí, jak říkala taky Jasmin, bez klimatizace do Chorvatska. Ty kolony, to bylo peklo, teď člověk neví, jestli si může odskočit ven na záchod, nebo zase se to o trošku rozjede.
0: No, jasně.
3: No šílený.
0: A já si myslím, že to je velký test teda rodinný soudržnosti, když 10 hodin strávíš někde v koloně.
4: To my jsme opravdu takhle zažili a to bylo na rozvod po každý. A s bráchou jsme se taky málem zabili v tom autě.
0: A kamže to bylo? Jaký to byl přechod?
3: Hele, Chorvatsko, Černá hora.
0: A Černá hora vysílá z Hradce, ale. Čumba,
3: tam už v lékaři zase připravují na zimní sezónu.

0: Rosalyn Snap na Hit Rádiu. 8 minut po půl sedmé, krásné ráno. Tohle, co budeme řešit, to není provokace, prodáváme, jak jsme nakoupili, a to je to, že vědci spočítali, jak by měl vypadat dokonalý den.
1: No tak pojď.
0: Tak jo, jdeme na to. Takže pracovat by se mělo maximálně 4 hodiny denně.
1: No bodej.
0: Dobrý začátek. 6 hodin bychom se měli věnovat rodině a partnerovi a 2 hodiny bychom měli sportovat a ten zbytek odpočívat. Tak tohle jsou ideální hodnoty podle vědců.
1: A to zní opravdu jako dokonalý den. To se mi líbí. Kdyby to takhle bylo, tak
0: to
1: pecka.
0: By bylo super, to by bylo skvělý. Takže vědci spočítali, že 4 hodiny práce, jo, takhle. Pokud by to počítal váš šéf, tak mu v téhle rovnici vyjdou úplně jiný čísla. Nicméně, říkám si, 6 hodin s partnerem denně trávit.
1: Ty jo, my to máme, si myslím.
0: Jo. Já si myslím, že lidi, co jsou spolu díle 2 roky, takže to není možné toto splnit.
1: Asi vybočujem, čověče.
0: Ježiš, tak klimatizaci máte doma, vybočujete, to není možný, to není možný. Takže pokud to vychází teda 4 hodiny pracovat denně, tak po obědě volničko, na 2 hodiny si zaběhat a pak se 6 hodin milovat.
2: Hele, říkali to v rádiu.
0: Říkali to v rádiu, no. Swedish House Mafia, John Martin, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky aktuální doprava, tak hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
8: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
7: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Hit Radio.
10: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pokud jdete po dálnici D3, dávejte si pozor mezi kilometry 69 a 75 ve směru na České Budějovice. Pohybují se tam silničáři a blokují teď pravý jízdní pruh.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Chvíli po 6:45 si dáváte pondělní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, taky Daša, dobré ráno.
1: Po delší době se podíváme na Slovensko, protože tam mají novinku, která rozvířila debatu. Nově totiž řidičský průkaz získají jen ti, kteří doloží dokončenou základní školu a pozor, týká se to lidí některých i jako zpětně, jo. Takže buď doma vyštracháte opravdu vysvědčení z devítky, anebo se potkáme v autobuse.
0: No a z toho mi vychází, že teďka teda celý Slovensko hledá vysvědčení z 9. třídy a kdyby se to zavedlo u nás, jo, tak taková otázka do větru na vás, kdo ladíte. Víte, kde máte schovaný vysvědčení z devítky? Já teda nemám nejmenší tušení, jestli vůbec jako ten papír existuje.
2: Já ještě, tuším.
1: Jo. Vůbec.
0: To, že bychom neřídili. Jo?
1: Spíš ne, ale zase si říkám, tyjo, jakože co si myslíte o té zprávě jako takový, protože
0: Já si myslím,
1: lidi...
0: že to je málo, psychotesty bych tomu ještě přidal. Ale já úplně vidím tu kontrolu, no promiň, co si já říct.
1: No ne, že znám lidi, kteří jsou jako doktoři, ale řídit neumějí. A pak máš lidi, co nemají základku, nebo mají jenom jako a vlastně jako řídí super přece.
0: Ale někdo nepotřebuje ani vysvědčení k tomu řízení, no. Že jo. Ale já úplně vidím, jak to, jak probíhá ta kontrola, jo? Že jo. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola, předložte doklady potřebné k řízení vozidla. A teď to tam štracháš, jo, v tom se vidíme všichni a hledáš to. Máš tam tady občanka, tady techničák, tady vysvědčení, tady zelená karta, takže my bychom neřídili. Vysvědčení z devítky nemáme. Tak pojďme na další hity. Last Good Night, Pictures of You, 6:50. Dobré ráno.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích v sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Červenec byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 41 lidí, tedy o 6 více než loni. Nejtragičtějším dnem byl 27. červenec, kdy si nehody vyžádali 6 obětí. Od začátku roku zemřelo na českých silnicích už 222 lidí. Spojené státy a Irán dnes obnoví vzájemná jednání. Americký prezident Donald Trump oznámil, že předtím odložil plánovaný rozsáhlý vojenský úder proti Iránu. Podle Trumpa o odklad požádal Teherán i některé státy Perského zálivu, Irán to ale popírá. Jednání se mají týkat mimo jiné situace v Hormuzském průlivu a iránského jaderného programu. Argentinský prezident chce trestat politiky za zadlužování země. Javier Milei navrhl, aby při dlouhodobém schodku státního rozpočtu prezident, ministři i poslanci přišli o plat. Podle něj mají důsledky špatného hospodaření nést politici, nikoliv občané. Návrh je součástí balíčku reform, které mají zabránit dalšímu zadlužování země. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Počíná dneškem pozor na novou komplikaci. V krajském městě v Jizerské ulici na sídlišti Vltava v Budějcích začíná oprava více než 400-metrového chodníku. Práce mají probíhat po etapách. Dělníci mají v plánu vyměnit asfalt, obrubníky i podkladní vrstvy a doplnit taky prvky pro nevidomé. Pokud vše půjde hladce, hotovo bude na konci září. Nakonec i počasí, taky dneska se zapotíme. V denních maximech to ukáže i 36 ve stínu. Čeká nás povětšinou polojasno či oblačno bez srážek.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to.

0: 4 minuty po 7 si dáváte Hit Radio, za to jsme moc rádi. David Guetta, Kim Petras, When We Were Young. Pojďme do jižních Čech. Na Budějicku mají policisté na kontě celostátní pátrání po recidivistovi v Krunýři.
1: Recidivista v Krunýři.
0: Naháněli tady 10letýho želváka Lea. Jméno Leo, pro želvu je boží, který utek z výběhu a uběh 5 kilometrů přímo po hlavní silnici. Nebo nevím, jestli je dobrý říkat, že utek z výběhu, ale říká se, že při výslechu odmítl vypovídat a schoval se ve svém Krunýři. Mně to přijde geniální, tenhle příběh. To je asi nejpomalejší honička v historii české policie.
1: Leo Tryskáč.
2: Pachatel utekl ze svého výběhu.
0: Leo Tryskáč.
2: Pachatel ušel ze svého výběhu.
0: Takhle, je zpátky. Leo je zpátky, tenhle recidivista je tam, kam patří, kde patří, jo. Ale mě by zajímalo, jestli vy jste někde naháněli nějaký zvíře, vaše zvíře.
1: Ty jo, a náhodou jo, my jsme jednu dobu měli, a to už je třeba 10 let zpátky, 2 psy, jednoho, co jsme si normálně pořídili a jednoho jsme zachránili.
0: Co se druhého jste ukradli?
1: Jednoho jsme zachránili a ujeli jsme se ho a to byla fenečka taková jako hodně zmatená, jo. A my jsme se, nevím, když se rozváděli rodiči, tak jsme se stěhovali, ale jenom třeba 3 ulice dál, jo. A jeden den jsme jako venčili oba 2 ty psy a ta menší fenka, tak jak jsem říkala, že byla zmatená a už taková starší, tak ona ještě do toho byla bouřka a ona se nějak vylekala těch hromů a blesků a někam zdrhla. A my jsme jí potom v sídlišti naháněli třeba 2 hodiny a pak jsme zjistili, že ona se vrátila před vchod toho minulého bytu.
0: Nekecej.
1: A tam na nás čekala, ona se ještě asi nezvykla na ten jako novej.
0: No ona prostě věděla, kde jí dali víc najíst, no, tak se vrátila tam, kde byla spokojenější, no.
1: V Sklamutě my jsme byli předtím tam i my, takže
0: jo, takhle.
1: Šlo jenom o to.
0: Jo, takhle. No, my jsme takhle měli, vzpomněl jsem si, kdyby to někoho zajímalo, měli jsme Andulku. No a Míšu nenapadlo nic jiného, než že jí pustí, že by se mohla prolítnout po bytě, no, jenže to by nesmělo být otevřený okno, no. Takže Andulka, já bych poprosil budějické policisty, jestli by se po ní nemohli podívat, už je to teda hodně let zpátky a možná toho ptáka někde potkají. Co u Davidu? Něco? Jaký zvíře?
2: U nás ne, ale známý říkal, že měl 2 hady a když odjel na dovolenou a jeho maminka je měla krmit, tak jeden útek a ona šla do Zvedimexu a koupila novýho, jako aby to nepoznal. A ten známý říká asi po 2 týdnech, že našel toho původního. Aha. 3. hada.
0: Jasně.
2: Jak je úplně samozřejmě hladovej, sklepe se zimou někde za gaučem. Já si říkám, měl jsem 2 hady, teď mám nejenom 3, no a pak samozřejmě zatlačil na maminku a z tý to vypadlo. No.
0: Proč říkáš kamarád, proč se tomu nepřiznáš normálně?

0: snádaní by neměl.
1: Jak vypadá hladový had?
2: To jo, co to bylo?
0: Je tenčí prostě, no.
2: Tak co uteklo vám, pokud teda někdy něco? Naháněli jste někdy nějakou živěř nějakýho mazlíčka?
1: Pojďte nám to nahrát na WhatsApp, budeme moc rádi. 777-937-777, nebo nám to sem hoďte SMS-kou na stejný číslo. A budeme rádi, když se pobavíme. Teď JP Cooper a Astrid S na Hit Rádiu v 7.08. Hezké ráno. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: Tohle jsou Depešáci, tohle je Hitradio, 7:45. Krásné pondělní ráno. Na Budějcku velká policejní akce, konkrétně v Budějcích, utekl žilvák Leo, recidivista opět. Pro informaci nejdále utekl 5 kilometrů od domova. No a tak jsme se ptali vás, jestli vám někdy váš zvířecí parťák utekl, vzal roha takzvaně.
1: Přišlo strašně moc zpráv, strašně moc hlasovek, tak jsme stihli něco vybrat. Píše třeba Lucie, dobré ránko, tak děda koupil naší dceři vytoužené kačenky. Akorát prodávající se zapomněl při prodeji zmínit, že se jedná o běžce. Takže v okamžiku, kdy jsme je dali do ohrádky, tak se propašovali ven a vzdušnou čarou pryč. Jednu jsme stihli, akorát dvě utekly přes plot do lesa. A když jsme viděli dceru zkroušenou, že má místo 3 kačenek jenom jednu, tak jsme se vydali do lesa se síťkou na motýly, protože jinou jsme neměli a šli chytat kačenky. Kdyby šel někdo okolo a ptal se, co děláme v lese se síťkou na motýly a my odpověděli, že lovíme kačenky, tak nás vezou k Chocholouškovi. Nakonec vše dobře dopadlo, asi shodou štěstí jsme je našli a vrátili už ale do zabezpečenější ohrádky.
0: To mělo hezký konec, děkujeme Luci za zprávu. Co nemělo hezký konec, tak to je zpráva od Ondry. Dobré ráno, syn měl u jeho mamče afrického šnika a ten jim utekl za kvárka. Byl tak rychlej, že už ho nenašli.
1: Africký.
0: Jakou rychlostí běží šnek africký? Jasně, nemusíš to hledat, bude to strašně pomalu. Dost pravděpodobně. Taky píše Iva. Dobré ráno, u nás běžně utíkalo prase z chlívku a promenádovalo se po náměstí. Jakože regulérně přelezl, lomeno přeskočil chlívek. Dokonce jsem o tom psala na základce i slohovku. Dvojtečka sportovec Pepa. To je jak já, sportovec Michal, máme to hodně společného tady s tím prasetem. Taky tady máme nějaký hlasovky, pouštím tu od Šárky. Pouštím tu od Šárky.
2: My jsme opravdu také jednou naháněli, nebo dvakrát jsme teda naháněli hada. Jednou byl vlezený v posteli v úložném prostoru a podruhé se schovával ve skříni. Jenomže byl hnědý a nebylo ho možné najít, takže přítel musel přijet z práce a musel hledat hada, protože já jsem z něho měla stres. Takže utekl, našel se a pak šel pryč.
1: Mě zajímá, proč má někdo doma zvíře, ze kterého má stres, jo? Jakože já obecně, já bych hada doma neměla, ale já je nemám ráda, ale když už je někdo doma má, tak se předpokládá, že jako teda je má rád a nestresuje ho to zvíře. Nevím.
0: Tady je ráda užovky, nebo nějaký menší takovýhle tvory.
1: Žádný.
0: Taky tady máme hlasovku od Hanky, zprávařky z východních Čech.
3: Dobré ráno, jsem vás poslouchala, fakt mě to pobavilo teda, protože my jsme měli pískomily. Měli je opravdu jako minulý číslo, jo, protože když mě bylo 12, tak jsme bydleli v paneláku ve 13. patře na Hradecký Benešovce. A jednou jsem se takhle nudila a chtěla jsem tomu pískomilovi ukázat výhled, tak jsem ho takhle vzala na ten balkon a udělala. Už se nevrátil, no. Tak snad se aspoň pokuchal při tom letu, no.
1: Tak to je strašný.
0: Mohli bychom tady rozjet další debatu, jaký zvíře vám kde vypadlo z balkónu?
1: Na morče.
0: Ježiš, ale to jsme nechtěli vědět, tam taky, no. Ale víc, já jsem ten příběh nechtěl vytahovat teda, ale teďka, když jsi zmínila si, jo, tak my jsme měli morčátko a ono skočilo z balkónu. Ono to nebylo úplně vysoko, třeba 15 metrů, jo, a my jsme mysleli, že už, není, tak jsme ho jakože teda pohřbíme a on se probral a vyskočil. Hele, bylo nesmrtelný, no, tak to je jen tak na dodatek, no. Děkujeme za vaše příběhy, to nás moc pobavilo, tak bacha na ty vaše zvířata, hady a prasata a tak dále. A my k vám posíláme další hity, tohle je Taylor Opelite na Hitradiu v 7:18.

0: Nejnovější Taylor Swift na Hit Radio v 7.22. Jaký zvíře vám kdy kam uteklo? O tomhle se tady bavíme a přišla ještě další, nebo takhle těch zpráv přišlo spoustu, ale tohle nás pobavilo. Brý pondělní ránko. Měli jsme hada krajtu královskou. Jako malí jsme samozřejmě zkoušeli, jakou část těla dokáže jak moc zaškrtit a ano i krk. Pak nás nenapadlo nic lepšího, než je nechat volně plazit po bytě. S kočkou se tak nějak zvesela ignorovali, takže pohoda. No a po nějaký době, kde je Bára? Had. Táta tenkrát převrátil celý byt na ruby, pračku v koupelně pryč, pod vanou nic, celou kuchyňskou linku tenkrát odělal. Nakonec si našla kočka svým vysedáváním u porcelánového slona, co jsme měli v předsíni. Nikdo nevěděl, že je dutej. Inu, opravdu byla Bára stočená do klubíčka uvnitř toho slona. Hezký den, Honza.
1: Takže Exupéry, malý princ, opravdu had v slonovi, že jo?
0: Had ve slonovi. Jo. A to chceš? Já teda nevím, jak to máte vy, ale já nemůžu jít spát, dokud nenajdu třeba vosu, která do toho bytu vlítne oknem, jo? Ale vidět, že tam je někde had. A...
1: Ježiš, mě normálně přejel mraz po zádech.
0: Ne, přejel tě had po zádech. Pojďme na další muziku, za malý moment Pitbull, Chris Brown, International Love, taky aktuální doprava, no a už teď se můžete těšit na rychlou pětku. O co budete soutěžit, prozradíme za chvíli.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolihrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál opatrně na Českobudějovicku. Nehoda se stále řeší na příjezdovce do Trhových Svin směrem od obce Stráškovice. Osobní auto tam vyjelo mimo vozovku.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Faktor.

0: Minuta po půl osmé, tohle je Hit Radio, krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Šťastnější ráno začíná už večer. Odborníci doporučují zařadit krátkou večerní procházku, odložit mobil alespoň půl hodiny před spaním a dopřát si teplou sprchu nebo koupel. Právě tyto drobné návyky mohou zlepšit kvalitu spánku i náladu po probuzení. Nekaždý dokonalý muž bývá ideálním partnerem. Psychologové upozorňují, že charizmatem, úspěchem nebo sebevědomím se někdy skrývají vlastnosti, které mohou vztah komplikovat. Důležitější než první dojem je podle nich to, jak se člověk chová v běžném životě, řeší konflikty a dokáže budovat dlouhodobý vztah. Když žena vydělává víc než muž, roste riziko rozchodu. Rozsáhlá studie z 28 evropských zemí, včetně Česka, ukázala, že páry, v nichž žena zajišťuje většinu příjmů, se rozcházejí častěji. Vědcům se ale nepotvrdilo, že hlavní příčinou jsou mužské ego nebo tradiční genderové role.
0: Mm-hmm. Zajímavý, tak my se tady se Směna se nikdy nerozejdeme, protože my máme stejně.
3: Hlavně vy nejste ve vztahu, ne?
0: My jsme v rádovém vztahu tady. Ale teda počkej, takže když vydělává žena víc než muž, tak ten muž to nedává. Davide, asi přijde moc práva, že to vypadá. Pojďme soutěžit! Je tady rychlá pětka. Každý den soutěžíte o Hair Booster Herbarium od Thomas Arsov, kompletní péče pro růst vlasů a jejich dlouhodobou kondici.
4: K tomu taky unisex parfém Sandalwood Violet Leather se smyslným tónem santalového dřeva, který potrhne vaše sebevědomí.
0: Mm-hmm. A pište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Huntrix Golden 736 a je tady rychlá pětka s Tomas Arsov.
1: Rychlá pětka. Tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Tomase Arsova, taky unisex parfém svůní santalového dřeva, fialky a kůže.
0: No a s námi ve vysílání je kdo? Dobré ráno.
2: Ahoj, já jsem Monča.
0: Monča?
2: Mm-hmm.
0: Ahoj Mončo, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak ty budeš mít možnost si zasoutěžit právě o tady ten parádní balíček. Tak zeptám se tě, jsi připravena?
2: Ano.
0: Tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď. Jaký zelený nápoj z jemně mletého čaje si v posledních letech oblíbili lidé po celém světě?
2: Matcha.
1: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Mončo, jak se jmenuje přístroj, kterým si po umytí vysoušíme vlasy?
2: Fén.
0: Je to pravda.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď. Kolik gramů má 0,5 kilogramu?
2: 500.
0: Ani odpočet se nemusel pouštět.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jmenuje manželka Šreka?
2: Fiona.
0: Mhm. A pojďme na tu poslední otázku.
1: Kolik barev má česká státní vlajka?
2: 3.
0: Měli jsme to i se zvěnou. A byly to 3! Mončo, ty vyhráváš! Ty máš vlastně dvojitý štěstí, protože ty jsi byla náhradní volající. Já jsem se tady snažil dovolat někomu před tebou, nezvedal to a proto jsem se ptal, jak se jmenuješ až ve vysílání. Takže Mončo, gratuluju!
2: Děkujeme.
1: Gratulujeme ti nesmírně. My připomínáme, že Tomas Arsov je jeden z nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval vlastní kosmetickou značku a opravdu dneska radí tisícům lidí, jak mít ty zdravější vlasy. Takže Moni, pecka.
2: Super.
0: Moni, tak děkuju. Vydrž na telefonu, doladíme detail a přeju hezký ráno. Zatím, ahoj.
2: Děkuju. Ahoj.
1: Ahoj. Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tohle jsou hity na vaše pondělí ráno, ke všemu, co děláte, Guru Josh Project Infinity. 7.41.
1: Rozeznat člověka od AI není vůbec snadný, ale od víkendu už si umělá inteligence na člověka nebude moc hrát, protože v celé Evropské unii začaly platit nový pravidla, a to sice, že všechno, co vytvoří nebo upraví i jenom umělá inteligence, tak musí být nově viditelně označený. Jenže to prej neplatí pro rády.
0: Já tohle teda, o čem se bavíš, tak to kvituju, já to ráno viděl, vyskočilo to na mě na Instagramu, na nějakém videu, a v horním rohu byl text vygenerováno AI, jo. Ale jak ty říkáš, no, tak musí to být teda jenom pro diváky, ve videích, na fotkách označeno, tak ještě, že ne teda pro posluchače, protože bychom prostě museli přiznat, že David Jošt
1: tady vlastně jako
0: neexistuje.
2: Teď právě odpočívá doma.
0: Davide, počkej, musíme to. Hele, když se to musí značit, tak to označíme tady taky, jo. Hele, ještě než promluvíš.
1: My jsme si nahráli jeho smích a vždycky ho tady pouštíme.
0: Tak ještě než promluvíš, musíme to označit. Mluv.
2: Krásné ráno všem.
0: Tak.
1: Nebojte se,
0: opravdu má tady jenom Jasmin. Alex Warren za malou chvíli na Hit Rádiu. Taky přidáme dopravu. Dobré ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na Českobudějovicku v Trhových Svinech došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. Skončilo úplně mimo vozovku. Auto je nutné vyprostit, tak tam dál počítejte se zdržením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: tohle jsou hity do práce, na cesty, domů, na dovču, všude nás posloucháte Evanescence v 7.53. Je pondělí, nechtělo se vám do práce, takhle, ať děláte cokoliv, tak vaše práce je super, fakt, věřte tomu. Pojďme na chvíli do Indie. Chlapi v Indii lezou, pozor, bez jakýchkoliv ochranných pomůcek do stok plných splašků, aby ručně uvolnili ucpanou kanalizaci. A berou za to asi 100 denně. To je tak jako motivační věc, jo? Že opravdu, jestli se vám do té práce nechtělo, takže teď už se vám možná chce.
1: V Indii se opravdu ponoří do práce.
0: Je to... To tam dostává jako úplně jiný level. No tak, jestli se vám nechtělo do práce.
2: Hele, ale tak nevíme, jestli třeba nemají nějaký dobrý firemní benefity, že jo? Multisportku, 6 dnů dovolený.
0: To je pravda, no.
2: Služební auto.
0: Myslím si, že, nevím, nejsem si jistý, Davida, myslím si, že spíš ne. Pojďme na hity. No nejde se vám do té práce hnedka o pár dní klíp. Jede, že jo? My víme. Madken, Baggin, hezké ráno.

0: Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemneživitelka.cz.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si zasucha. Volejte ihned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se vrací další vlna extrémních veder. Teploty mohou v příštích dnech vystoupat až na 39 stupňů a tropické budou i noci. Od středy začne přibývat oblačnosti a dorazí přehánky i bouřky, které vedra ukončí. Meteorologové upozorňují, že vysoké teploty budou i nadále zatěžovat zdraví i dopravu. K českým hranicím se blíží nebezpečný škůdce jasanů. Invazivní brouk zvaný polník jasanový byl nově potvrzen na Slovensku i v Maďarsku. Odborníci varují, že dokáže během několika let zničit celé jasanové porosty, vyzývají proto veřejnost, aby hlásila podezřelé nálezy. Pitná voda poteče z Česka do Polska, vodovody a kanalizace Náchod začnou pravděpodobně od příštího roku zásobovat část lázeňského města Kudova zdroj. Důvodem je nedostatek vody na polské straně hranice. Ročně by mělo do Polska odtéct přibližně 11 000 kubíků pitné vody. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Senioři nad 70 let budou v Českém Krumlově znovu jezdit městskou hromadnou dopravou zdarma. O výhodu přišli po červencovém spuštění krajského systému IDSK a zavedení nového tarifu. Bezplatné cestování město obnoví od 1. září. Lidé od 65 do 70 let pak budou moct i dále využívat poloviční jízdné. Jdeme na počasí, po víkendu stupnice teploměru zas o něco poposkočí, naměříme mezi 32 a 36 stupni, předpověď slibuje povětšinou polojasno, přehaňky jen výjimečně.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Dobré ráno.
13: Krásný pondělní ráno všem.
14: Snídaně šampionů.
12: Cože tady útočí? Jaký škůdce jasanů, nebo co to bylo?
15: Škůdce jasanů, no.
12: A co to žere takový polník jasanový?
15: Tak nevíš, co je jasan?
12: Jako jasan. No jasan.
15: No, jasan.
12: A je to v Polsku teda zatím, tady ta potvora?
15: No snad to nebude brzo u nás.
12: Aha,
15: no.
12: Takže to je polník jasanovi. Pojďme na hity. Rudimental Ella Air na začátek 8. hodiny.
5: Hit Radio Fakt.

0: Hity Hit Radio, Rudimental a LR, Waiting All Night. 8:05, dobré ráno. Já se vám musím se tím přiznat. Hoši, já měl víkend. Katastrofa.
1: Hoši.
2: Jsi měl mít nějakou svatbu, ne?
0: Katastrofa. No, na svatbě jsem byl a právě co tam se stalo. Byl jsem tam jako disc jockey a bylo něco před 11:00 dopoledne, jo. A chvíli potom, co jsem to tam všechno si postavil a tak dále, říkám, dám si jedno pivko. Já jsem si to pivko postavil takhle na ten svůj stolek vedle konzole a nikdy se mi nestalo, že by někdo přišel a třeba mi do toho něco nalil, jo, ani já sám sobě. A já jsem se nějak blbě otočil, byl jsem teda střízlivej, pozor, a celý to pivo jsem se vylil do té konzole.
2: Ajajajaj.
0: Takže teď co?
1: No to jako není levná záležitost.
2: Na kolik to přijde zhruba?
0: Na kolik? Začíná to 6 a v tisícovkách to není.
2: Jo,
0: takže celý zlitý, takže jsem tam začal sušit a říkám, tak jako co s tím teďka budu dělat, no. Tak samozřejmě jako zábavu jsem nechtěl přerušit, tak říkám, hele, co vydrží, vydrží. Ona to nějak dala, začaly pak teda blbnout, respektive nefungovat 3 tlačítka, docela zásadní, nějak to jako šlo, jo. A teďka jsem přijel asi o 5:30 domů a do 5:30 jsem to nejdřív rozdělal, nějak jsem to prostě vysušil, všude vevnitř pivo a objednal jsem si ještě teda v noci nějaký ten izopropyl alkohol, abych to mohl propláchnout. Hele, normálně jsem to udělal, včera jsem to dělal 4 hodiny a funguje. Zachráněno.
2: Co na to říct?
0: Zachráněno. No co na to říct, že mě napadlo takhle, že jsem blbec, ale že mě napadlo, že to proberem s váma, jestli se vám někdy stalo něco, že jste si něco zničili svojí nešikovností, že jste na to dávali až tak velký pozor, že pak jste přišli a normálně to rozsekali.
2: Já si pamatuju, když začínali počítače, tak jsem nalil tátovi ledovej čaj do klávesnice a pokaždý, když se potom ta klávesa zmáčkla, tak ona tam chvíli vydržela a až potom zase vyskočila nahoru. Takže
0: no
2: se nepsalo úplně dobře.
0: No jasně, jasně.
1: Já asi nic takového nemám, nebo popřemýšlím, ale tím pádem pojďme se zeptat našich posluchačů.
0: No určitě, myslím si, že to vymyslíte vy líp, nebo vymyslíte. Pojďte nám nahrát vaše storky na 777-937-777 přes WhatsApp, co se vám vaší nešikovností podařilo zničit. Případně nám to sem hoďte jako zprávu, budeme rádi. Teď Miraj na Hit Rádiu 807.

0: One Republic, Hit Radio, za malou chvíli 8:45, dobré ráno. Člověk na svoje věci občas dává až tak velký pozor, že si je sám zničí. Bavili jsme se tady o tom, že svojí nešikovností jsem si o víkendu polil DJskou konzoli pivem. Nějak to teda přežila, jo, ale chtěli jsme vaše příběhy, jestli se vám taky někdy něco podobného stalo.
1: Petr píše, nazdárek ve spolek, taková ta klasika, skočil jsem do bazénu a asi po 5 minutách koupání říkám, co to tam je na dně za bordel. No byl to můj telefon, samozřejmě, že nefungoval ani po vysušení. To je klasika, jo? Nevím.
0: Taky Bobina. Ahoj, týden starý noťas, co mi koupil otec. Vzala jsem si ho do práce na noční, no a zvrhla se mi do celé klávesnice sklenice polotučního mlíka. Oprava stála skoro stejně jako nový noťas. Musela jsem si na to půjčit na tajíňačku, aby otec nevěděl. Byly to nervy. Od té doby zásadně nekonzumuji v blízkosti elektroniky. Mm-hmm. Bobina. S tímhle souhlasím, já už si to pivko taky nebudu dávat na ten stůl.
1: Ivana, ahoj, tak já jsem si vyprala mobil i s bundou na dlouhý program. Už se nevzpamatoval.
0: Máme tady taky pár hlasovek, třeba hlasovku od Zdendy, od Vlastíka z Blanska.
2: Zdravím i rádio z Blanska. Také se stala zajímavá věc. Synovi jsme koupili nový mobil a hned ten den, jak jel na kole, šli se koupat k řece, samozřejmě mobil utopil. I když jsme ho sušili v troubě, tak jsme ho nezachránili.
0: Ani tu troubu.
2: Takže 5000 váhy a tak jo, tak to je asi všechno. Ať se vám daří, pozdravuje vás Vlastík z Blanska.
0: Děkuji Vlastíku z Blanska. No, jestli jste ho sušili na 200 v té troubě, tak to chápu, že to ten telefon nedal. Taky tady máme hlasovku od Zdendy.
3: Tak jeden z mých úplně prvních telefonů byl starý Siemens, který neuměl vůbec nic, nevibroval, měl jeden řádek a to. Hroznej pekáč. Pak jsem podědil po tátovi jeho vytuněnou 33 desítku Nokii. Starší generace budou vědět. A měl jsem zvyk, že když jsem zašel koupat, tak jsem si telefon položil na okno. Jenže ten starý Siemens nevibroval. A ta 33 desítka už vibrovala, no a jednou jsem se šel takhle koupat, ležím a začne mi vibrovat telefon. A tu vibrací se mi sesunul pěkně do vany, spadnu. Já jsem telefon zvedl. Ještě jsem kamarádovi stihnul říct, že mi spadl telefon do vody, že ho asi za chvíli neuslyším, pak telefon kleknul, nechal jsem ho dva dny vysoušet a stará dobrá 33 desítka se probrala k životu a další pár let mi slušně sloužila, takže to dopadlo nakonec dobře. Díky, mějte se, čau.
1: Neskutečný.
0: Zdendo, samozřejmě, že pamatujeme my dinosauři 33 desítku, pamatuješ 33 desítku?
1: Já,
0: i taky, no neskutečný.
1: I taky.
0: Já teda, mě taky jednou spadl telefon do toalety, člověče, to vám řeknu, já jsem měl v kapse a při stahování tepláku ono to narazilo do prkínka a najednou žbluňk a bylo to.
4: No a jak to s ním dopadlo?
0: No bylo hajzlu. Nefungoval tady jinými slovy. Tak děkujeme za vaše zprávy, těch zpráv a hlasovek tady ještě spousta, my se tady tím probereme, moc za to díky. No a vy si můžete užít další parádní hity, tohle je Leon na Hit Radio, minutu po 8:45. Hezké ráno.

0: Leony, Don't Worry na Hit Rádiu. Dobré ráno. Máme tady ještě dozvuky toho, co jste si kdy zničili. Pobavila mě zpráva. Já měla luxusní bílou blůzku. Když jsem ji měla oblečenou, tak jsem si dávala veliký pozor, ať na ní něco nekápne. Poblíž červeného vína jsem ani sedět nechtěla. A když jsem ji prala, nevšimla jsem si přilepené červené ponožky na horní straně pračky. Dál asi nemusím psát. Bulela jsem a byla jsem na sebe naštvaná. To zamrzí, když má člověk nějaký oblíbený kus oblečení. Máte nějaký kus oblíbeného oblečení?
1: Já mám taky takhle pak už bárku růžového oblečení, který bývalo bílý předtím. No.
0: No, tak kdo máte na sobě dneska bílé triko, vy třeba ty, Jasmin, tak opatrně, ať se nepokypete. Za chvíli další hity.
2: Není nové, to je jenom vyprané v pervolu.
0: Co možná měli opípat, no. Já jsem se spíš zastavil a tě asi řekl, nepokypete. Já bych řekl, moje nepokydáte, to se říká na východě Čech, ale přítelkyně z Krnova, tam se říká nepokypete, čověče, no. No prostě nepokecáte. Sia, Chandelier za chvíli a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
7: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
6: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Hit Radio. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď pozor ve Strakonicích. Záchranné složky zasahují v Erbenově ulici, kde došlo ke zranění cyklisty. A dál opatrně v Trhových Svinech, kde se taky řeší nehoda.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Calvin Harris a taky Hit Radio v 8.32. Michal, Jasmina, David s vámi, vaše ranní trojice. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Do Prahy letos dorazí další akční legenda. Po Arnoldu Schwarzeneggerovi přijede do české metropole také Dolph Lundgren, známý především jako boxer Ivan Drago z filmu Rocky. Herec vystoupí na akci Noc s legendou, která se uskuteční na konci letošního roku. Maďarský festival Ozora předčasně končí. Pořadatelé ukončili jednu z největších světových akcí psychedelické hudby po smrti dvou návštěvníků. Jeden muž zemřel po pádu z konstrukce u hlavního pódia, další návštěvnice podle organizátorů podlehla infarktu.
3: Slušný mejdan.
2: Sociální sítě mění způsob, jak prožíváme emoce. Psychologové upozorňují, že už krátce po probuzení nás internet vystavuje záplavě informací, které vyvolávají strach, závist, vztek i radost. Naše emoce jsou přitom podle odborníků stále stejné jako před tisíci lety. Změnilo se jen prostředí, ve kterém je prožíváme.
0: Takže změnilo se prostředí, tak jak to asi vypadalo třeba v jeskyni po probuzení teda, když ty emoce jsou stejný. Co jsme dělali? Dneska totiž se probudíme, nevím jak to máte vy, ale zkontroluješ telefon, že jo? Tak co se dělo v té jeskyni? Probudil ses a co? Musel se, tak dáváme lajky na Instagramu, tak mě napadá, že jsi musel pochválit někoho toho vedle sebe.
4: To je tak krásná kožešina.
0: Ty jsi to koupil, má na šínu.
5: Chtěli byste se probudit takhle jedno ráno v pravěku?
0: V pravěku? No tak já si myslím, že na Slovensku přes booking nějaký ubytko seženeš, ne?
4: A když už jsme u toho Slovenska... A...
0: Náhodou, co čert nechtěl. No name, tak ně alebo ano. Je to vaše v 8.33. Na Hit Radio. Dobré ráno.

0: Shakira, 8.40. Máme to i s ohňostrojem. Krásné ráno z Itrália.
1: Nenechte se rušit, ale máme tady důležitou zprávu od amerických lékařů, kterou musíme nutně předat a ohlásit, protože američtí lékaři museli oficiálně upozornit veřejnost na to, že pánská ochrana opravdu není na opakované použití. Opravdu to museli říct nahlas, nikdo to nevěděl.
0: Jak opakovaný použití? Co s tím teda jako dělali potom lidi? Nebo?
1: No, prostě někdy, Míšo, otočit nestačí. Někdo to asi dělal zřejmě.
0: To hodili do pračky, ne?
1: Používali z obou stran nejspíš takzvaně.
0: To se neděje. No možná to teda opravdu vyprali. No já si představil, jak na tom na té pomůcce je ta visačka, co máš na oblečení třeba. Víš, co tě pak škrábe takhle do krku, třeba na triku. Jak tam je napsáno, prát na 30, nežehlit, že jo. Ale jaký režim potom dát na pračce? Schválně, jaký režim bys na to dala na pračce?
1: Jo, tak... Teďka mám novou pračku a je tam AI režim, co to případně, když nevím, vybere za mě, ale to bych asi jemné prádlo.
0: To bych nejen, jasně, já bych to radši nedělal, jestli pak nechceš 18 let platit alimenty.
1: Jemné prádlo, anebo když to potřebuješ rychle, jdeš rychle na akci, tak tam je, že jo, rychlé praní.
0: No ale to trvá 20 minut, ne?
1: 15.
0: Ježiš. Nickelback, Rockstar, za malou chvíli taky Zara Larsson na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Hit Radio.

0: Krásné pondělní ráno, tohle jsou hity pro lepší náladu, Lady Gaga, Abrakadabra. 8.52, dobré ráno. Otázka, kolik si myslíte, že jste za svůj život líbali lidí? Nepočítá se polibek mezi přáteli, ale opravdu líbání se všem všude. Tak aspoň, kolik si myslí, že to je?
1: Jako jestli se vracíme i do doby třeba základky.
0: No úplně od začátku, no jasně, komplet.
1: Tak komplet, jakože jestli jde jenom o líbání, ano. Tak si myslím, že je to třeba 11-12 lidí.
0: 11-12, dobře, já tady mám statistiku.
1: Vědci. A proč neřekneš ty?
0: Protože no, jsem to nedopočítal.
1: On se nedopočítal.
0: No já totiž nesouhlasím nebo nechápu tu statistiku, se kterou přišli vědci. Spočítali naši celoživotní líbací bilanci a prý průměrně za život políbáme 19 lidí a prolíbeme čisté 2 týdny v kuse.
1: 19 lidí, no tak tam nejsem a doufám, že nebudu, jelikož jsem šťastně zadaná.
0: No, mě by zajímalo, jestli jste teda nad nebo pod průměrem, takže chápu, že teda jsme tady pod průměrem ve studiu, ale vzpomenete si na to číslo 1 vůbec, vlastně vzpomeneš si?
1: Vzpomenu si, no, nebo takhle, to úplně jako to první, to byla pusa a nebylo to líbání, líbání bylo až s někým jiným vlastně. Mm-hmm. Takže, ale vzpomenu si na obojí a při tom líbání to mi ten klučina omylem nějak jako...
0: Dobrý, stačí,
1: ne,
0: no.
1: Ne, to není jasně. Nic hnusnýho, vypravil žvejkačku jako ke mně do pusy.
0: Skvělý, no, tak no. Hnusný to bylo. Já si vzpomínám, kde to bylo, jak ten člověk vypadal, ale trošku tam drhne to jméno, no. Myslím, že to byla asi Káťa, myslím, no, Kateřina. No
1: asi.
0: A vzpomenete si, s kým jste se líbali naposled?
1: No tak...
0: Zara Larsson na Hit Radio v 8.54. Krásné ráno.

0: Jsme v cíli. Pondělní snídaně šampionů právě končí. Zara Larsson, to byl ten poslední song. No a my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, zvládněte ten novej týden a tohle pondělí a slyšíme se zase zítra.
0: Hlavně zvládněte ten dnešní hicák, tak zítra ráno v 6.00 tady.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: No a samozřejmě za malou chvíli si užijte další muziku, Imagine Dragons, Mark Ember, taky Offenbach. Tak zítra.
1: Ahoj.
0: Čau, čau.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Aktuálně se na jihočeských silnicích jezdí úplně bez nehod. Nemělo by vás ani nic zdržet, tak hlavně opatrně, jestli jste za volantem. Přeju šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
6: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: 9 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 7 měsíců letošního roku. V pololetí byl schodek státního rozpočtu skoro 184 miliard korun. V posledních letech červenec zpravidla přinášel prohloubení deficitu. Loni byl na konci července státní rozpočet ve schodku zhruba 170 miliard. Lidé v Probulově na Písecku rozhodli. V referendu byli jednoznačně proto, aby obec letos udělala průzkumné vrty na vodu a aby se následně mohl rozšířit obecní vodovod. Volební účast v pátek byla skoro 75%. Severovýchod Egypta dnes zasahlo zemětřesení o síle téměř 5,5 stupně. Oběti ani škody dosud nebyly hlášeny. Epicentrum se nacházelo v hloubce kolem 10 kilometrů, asi 40 kilometrů severovýchodně od města Suez. Otřesy byly cítit i v Káhiře. Fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0. V nové ligové sezóně tak zůstali 100%, stejně jako obhájce titulu Slavie a Teplice. V dalších zápasech pak Bohemka s Hradcem remizovali 0-0 a Olomouc Mladá Boleslav 2-2.
3: Počasí, asi víte, co nás čeká, pořádný pařák, má být jasno nebo skoro jasno, odpoledne ojediněle přeháníky nebo bouřky, pokud by přišly, tak večer budou srážky opět ustávat, teploty 33 až 36.
2: Hit Radio Faktor.
3: Krásné dopoledne všem, po deváté vás zdraví Jana a jak už říkal Michal, na řadě jsou Imagine Dragons. Hit Radio.

Be Mine a Offenbach na Hit Radio Faktor. Ještě jednou dobré dopoledne všem. Doufám, že se máte dobře po víkendu a že se máte dobře po červenci. Je to oficiální, půlka prázdnin je za náma. Což je přesně ten moment, kdy člověk zjistí, že z plánů budeme pořád někde venku. Zatím zvládl dvakrát grill, jeden výlet a 8 večerů o seriálu. Schválně, faktoráci, napište mi na náš WhatsApp, který má číslo 724 883 596, co už jste během prázdnin stihli a co ještě do konce srpna rozhodně stihnout chcete. Dovolenou, festák, výlet, koupání, nebo třeba jenom uklidit sklep, protože i to je plán. My jsme si teď odškrtli hrady, že jo? Teď už to jenom dospat a můžeme začít plánovat další dobrodružství. Takže ještě jednou, WhatsApp číslo je 724 883 596 a k tomu Eva Farná. Neříkej, co se má stát.

0: Alvaro Soler na Hit Radio Faktor. Krásné pondělí všem. Já jsem se vás před chvílí ptala, co jste stihli v první polovině prázdnin. Dívám se do vašich zpráv na WhatsAppu. Třeba Petra píše, že stihli týden v Chorvatsku a jednu svatbu. Ještě chceme vyrazit na Lipno, pokud do té doby zbydou nějaké peníze. No, peníze na Lipno, to je hodně velká matematika, tak držím palce, aby to klaplo. Lenka napsala, že za sebou mají stanování, že ještě chtějí do zoo a že by chtěla jeden den, kdy se jí nikdo nezeptá, co bude k obědu. Holky, to je náročný, co ty prázdniny? No ale už jenom měsíc, už to bude dobrý. A ještě jeden chlap, Jirka, stihli jsme Šumavu, kola a jeden rodinný výlet. Čeká nás ještě voda a snad všechno bude v míru. To vám samozřejmě přeju úplně všem, ať už máte na programu cokoliv. My máme program hudební, za chvíli budou Linkyni a taky Fergie.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
5: Safari Resort Hluboká u Borovan.
6: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
5: Safari Resort CZ.
3: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Velký holky nepláčou, to je jasná věc. Na Hitrádiu Faktor nám o tom zpívala Fergie a teď vás budu lákat na pátek, kdy si dáme dokonalou desítku. A tentokrát desítka neznamená pivo, ale 10 000 korun na palivo. 10 otázek, 10 000, jednodušší počty nejsou. Stačí, když se dovoláte do vysílání Jirky Pelnáře mezi 12 a 15 hodinou a odpovíte na 10 otázek. Háček je v tom, že odpovědí je vždycky číslo od 1 do 10 a každé můžete použít jen jednou. Každá správná odpověď rovná se tisícovka. Takhle rychle se ještě nevydělávalo. Za každou správnou odpověď vám na tankkartu přistane tisícovka a když trefíte všech 10, natankujete za 10 tisíc. Benzín i něco k jídlu ve Stop Café vyřešeno na jeden telefonát. Takže v pátek mezi 12. a 3. poslouchejte Hitrádio Faktor. Tahle jízda by vás totiž mohla vyjít skoro zadarmo. A teď už si zase budeme hrát, pojďme si připomenout naší summer party, kdy jsme vám hráli celý víkend ty největší letní hity za posledních 30 let. Tohle jsou Culture Beat a Mr. Vane.

0: na kamrát, ladíte Hit Radio Faktor, je pondělí 3. srpna a na dnešek připadá Den vodního melounu. Takže jestli jste potřebovali oficiální důvod dát si už dopoledne třeba půlku melounu lžící rovnou z lednice, právě ho máte. Meloun tvoří z víc než 90% voda, takže je to vlastně pitný režim, jenom se musí kousat. A když si dáte pořádnou misku nakrájených vychlazených kostek, splníte si tím i denní limity příjmu tekutin úplně přirozenou cestou. K tomu je meloun nabitej elektrolitama, hlavně draslíkem a hořčíkem, a během veder, kdy z nás leje pot, o tyhle minerály přicházíme. Takže je důležité je doplňovat. Jsou důležité i pro správné fungování svalů a celkovou biologickou rovnováhu. Tak si dneska dejte meloun a budete zase o něco zdravější. Hit Radio.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
5: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. Ve VS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Moto Písek.
6: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
7: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
6: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Kygo za Cable a Neil Rogers na Hit Radio Faktor bude 10. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor na D3, 104. kilometr, takže kousek od Veselí na Lužnicí. Ve směru na Budějce se po vozovce pohybují lidé, tak velice opatrně. Na D3 zůstaneme v tunelu Pohůrka, tam je provoz převeden do protisměru. Omezení tady potrvá do zítřka do 10. hodiny večer a Tábor, ulice Hrbkova, je zablokovaná parkujícími vozidly. Přeju šťastnou cestu, opatrně, a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
8: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
13: 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké dopoledne. Energetická společnost ČES dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Celkem vyplatí téměř 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane 16 miliard. Aktuálně má ČES skoro 170 tisíc akcionářů. Řidiči už mohou naplno využívat úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Jde o trasu dlouhou 3 kilometry, která vede k rakouským hranicím, a zároveň jde o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. V Jihočeském kraji zbývá dokončit 12 kilometrů D3 mezi Kaplicí nádražím a Nažidly. V Praze začínají platit mimořádná bezpečnostní opatření. Začíná totiž festival Prague Pride, na kterém se očekává až 50 tisíc lidí. Letošní téma nese název Časy se mění. Do konce týdne festival nabídne na 200 různých akcí. Česká tenistka Daria Vidmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále ve třech setech. Utkání Češka ztratila po více než 2 hodinách.
0: Dneska bude pořádný vedro, teploty 33 až 36, na horách 27 až 30, jasno nebo skoro jasno, odpoledne se ojediněle mohou objevit přehánky nebo bouřky.
11: Hit Radio Faktor.
0: Dobré dopoledne všem, přeje od mikrofonu Jana, a co si zahrajeme? Třeba Rihanu a teď tak.

0: Shut up and dance, zavři pusu a tanči, to by mohlo být i heslo víkendu. Na Hradech jsme byli na Hluboké, letos úplně poprvé. Nějaký ty porodní bolesti tam byly samozřejmě, protože nový místo, doprava, parkování, ale jinak jestli jste byli, tak doufám, že jste si to skvěle užili. Počasí vyšlo, možná až trochu moc a já už se těším na příští rok. Hit Radio Faktor u toho určitě bude. Dokonce jsem si odvezla i krásný kompliment. Jeden pán mi do diskuze na Facebooku napsal, že jsem úžasně tupá moderátorka. To je krásný, ne? Úžasně tupá moderátorka. Moc mě to potěšilo. Nikdy mi nikdo ještě neřekl nic tak pěknýho. A řekl mi to, nebo napsal mi to, protože jsem do mikrofonu požádala řidiče, kteří parkovali tam, kde neměli a ucpali příjezdovou cestu do areálu, aby si přeparkovali. No, příští rok už si to budu pamatovat, že nemůžu být úžasně tupá. Budu prostě jenom tupá. Možná tam bude i poetika.
1: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Do pondělního dopoledne z Hitrádia Faktor Tom Grennan. Všechny vás zdravím, koukám, že na teploměru v Budějcích aktuálně 25 stupňů. Teploty půjdou nahoru, prej úplně největší Mordor nás čeká zítra, kdy naměříme až 39. Ve středu už se místy přidají bouřky a od čtvrtka má přijít velký obrat. Teploty postupně spadnou, v pátek má být kolem 24 a o víkendu příjemných 27 až 28. Takže začneme týdnem v troubě, ale na víkend už nám počasí zase zapne klimatizaci.
1: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Hit Radio. Když jste v práci sami, zatímco jsou všichni ostatní na dovolené, o vaši společnost se

0: Pardon, Nicky Jam a Enrique Iglesias na Hit Radio Faktor. Kam vyrazit? Jestli ještě nemáte plán na dnešek, v Třeboni vás čekají pikantnosti z Rožumberské knihovny. V zámecké lékárně zjistíte, co ukrývala slavná knihovna Petra Voka, kam se po jeho smrti poděly knihy a co byla pokutní registra. Prohlídky běží několikrát během celého dne. Ve Velšíně zase pokračuje prázdninové pátrání po ukrytých knihách. Stáhnete si hádanku s indicí, vyrazíte do terénu a hledáte jednu knihu pro děti a jednu pro dospělé. Prostě takovej Pokémon Go pro čtenáře. A zítra večer se na Novém zámku v Libějovicích představí Daniel Krejčík ve hře Všechny báječné věci. Dojemné, vtipné a interaktivní představení začne v 8:30 a výtěžek pomůže s obnovou zámeckého areálu.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: The Prick a Robin Schulz na Hit Radio Faktor. Dobré dopoledne. A u nás doma na jihu pokračuje pátrání po záhadné černé šelmě. Lidé ji měli vidět už na několika místech, nově taky u Chýnova a Dlouhé Lhoty. Jedna svědkyně dokonce tvrdí, že natočila pantera, který číhal na Srnčí. Zatím se rozcházejí názory, co vlastně tady pobíhá, ale kdyby náhodou jste na Táborsku zahlédli velkou černou kočku, radši se k ní nepřibližujte a volejte policii.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Rádio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: Becky Hill a Galantis na Hit Rádiu Faktor. Za 2 minuty bude 11. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, aktuálně pozor v Blatné, ulice Palackého. Tam se řeší nehoda autobusu a osobáku. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A co se týče budějické dopravy, tak to je pro vás, kteří jezdíte s městskou. Z důvodu poruchy trolejového trakčního vedení v ulici Antonína Barcela a Nedbalova dochází na linkách číslo 3 a 5 ke zpoždění. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
2: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
1: Stand-up, balet, timbersport,
2: zážitkový doprovodný program
1: a 7 skvělých koncertů.
2: Hlavní hvězdy,
1: Totální nasazení a David Kraus
2: a Gypsy Brothers.
1: Přijďte na festival
2: Mirotické setkání, loutek a hudby
1: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Část vysokých škol stále čeká na přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. Někde se uchazeči mohou hlásit až do konce srpna. Volná místa mají stále obory jako například ekonomie, ošetřovatelství nebo historie. Některé vysoké školy kvůli volným kapacitám plánují otevřít i kolo třetí. Návštěvnost státních hradů a zámků u nás na jihu Čech je meziročně o něco nižší. Vstupenku si zakoupilo přes 430 tisíc lidí. Nejnavštěvovanější zůstává Český Krumlov, který si letos prohlédlo na 130 tisíc návštěvníků. Na druhém místě je zámek Hluboká, třetí Jindřichův Hradec. Padělaného zboží je stále hodně. Česká obchodní inspekce při kontrolách ve druhém čtvrtletí zajistila více jak 14 000 kusů padělků. Výzmluvčí inspektorů František Kotrba.
9: V souvislosti s kontrolami padělků jsme provedli celkem 204 kontrol a porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví jsme zjistili ve 111 kontrolách. To je více než 54%. To znamená, každá druhá kontrola padělků byla se zjištěním.
8: Z hlediska sortimentu docházelo k porušení nejčastěji u textilních výrobků, u obuvy a kožené galanterie. Zápasem proti Američanům dnes vstoupí hokejová osmnáctka do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem. Pondělní i úterní duel začnou v 9 večer našeho času. Středeční souboj se Severany pak o 2 hodiny později.
0: Tak dnešní počasí, asi víte, co nás čeká, pořádný pařák, tak nezapomeňte dodržovat pitný režim, teploty až 36 stupňů, odpoledne se ojediněle mohou objevit přehánky nebo bouřky.
6: Hit Radio Faktor.
0: A teď se hudebně vrátíme na hrady, posílám Mirahy a Tenkrát a všem přeju krásné dopoledne.

Disco a Ella Henderson na Hit Rádiu Faktor. 11 hodin a 12 minut. Hezké pondělí všem. A bude země živitelka. No jasně, letos ukáže, že moderní zemědělství už dávno nejsou jen traktory a vídle. Od 20. do 25. srpna se budějické výstaviště zaplní technikou, která zvládne skoro všechno sama. Bude tam třeba sklízecí mlátička, ta během práce pozná, kolik je v zrnu bílkoviny nebo škrobu. K vidění bude i obří traktor s výkonem až 435 koní, což je takový menší stádo pod kapotou, a živá zvířata samozřejmě chybět nebudou, dorazí jich asi 350 a poprvé třeba francouzský chladnokrevník Percheron. V sobotu 22. pak proběhnou taky národní dožínky. Letošní motto zní inovace v každém poli, takže na živitelce zjistíme, že i pole je vlastně taková chytrá domácnost. Moc se těším, bude to skvělá akce. Teď už si ale pojďme zase skvěle hrát. Tady jsou Temper City a Self Evolve.

0: Dear Darlin a Olimer, sladíte Hit Radio Faktor. Hezké pondělí všem. Plánujete víkend? Máte rádi Marka Ztraceného? Jestli ano, tak vaše volba je asi jasná, protože už v pátek bude na pražské Letenské pláni jeho obří koncert. Po třech vyprodaných Edenech tak přichází další milník a sám Marek o něm mluví jako o koncertu koncertů. Lístky jsou vyprodané, ale my jich pro vás ještě pár máme. Jak se k ním dostat, tak to vám prozradím už za chvíli a čekání vám zpříjemní Pitbull s Christinou Aguilerou a taky Miles Smith.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio.
8: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: we could dance all night.
1: Nice to meet you a Miles Smith na Hit Radio Faktor. Krásné dopoledne všem. Marek Ztracený chystá na pátek velkolepý koncert na pražské Letenské pláni. Vstupenky jsou vyprodané, ale my pro vás máme ještě jednu šanci, jak se na koncert dostat. Poblíž jedné ze ztracených laviček ukryjeme voucher pro dva a zítra přesně v 9 vám prozradím, ke které lavičce vyrazit. Pak už stačí voucher najít, vyfotit a fotku co nejrychleji poslat na náš WhatsApp s číslem 724 883 596. První úspěšný nálezce získá dvě vstupenky na vyprodaný koncert. A jestli nemáte možnost dopoledne někam jet, tak o pár lístků ještě soutěžíme na našem Instagramu. A teď už se vrátíme do Edenu. Tady jsou naše cesty.
2: Hodně štěstí, hodně zdraví, než se všichni znova uvidíme. Mám vás rád.

0: Na Hit Rádiu Faktor Pink a Sober. Já se s vámi loučím, ale ne úplně nadlouho, protože odpoledne mě čeká ještě moje klasická směna s Pavlem a pozor, nově taky s novým kolegou. No, on úplně novej není, jo. V éteru jsme spolu před pár let strávili, jen to bylo ráno. Víte? Nebo ne? Martin Řepa, jestli jste si to mysleli, máte pravdu. Moc se na sebe i na vás těšíme, přesně ve tři, tak zůstaňte naladěni a už za chvíli si užijte srdcovky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
3: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
2: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně, jestli míříte z Budějce do Krumlova, v Přísečné jste hlásili policejní hlídku, tak buď to měří, nebo vás tu čeká namátková kontrola. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Společnost ČES dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane bezmála 16 miliard. Letní dovolenou někdy naruší nečekané zdravotní potíže. Pokud naše dítě onemocní mimo domov, rodiče často nevědí, jak postupovat, co v takové situaci dělat, poradí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
9: Pokud dítě během dovolené onemocní, mohou se rodiče obrátit na nejbližší ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost nebo na pohotovost. Zákon ale neukládá povinnost, aby v akutních případech byla péče poskytnuta výhradně registrujícím lékařem. I dítě, které není u pediatra registrované, zde může být ošetřeno.
8: Aby zdravotní pojišťovna péči zaplatila, je nutné předložit platný průkaz pojištěnce. Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu. Jako jediný ze závodu Grand Tour ještě nikdy v kariéře nevyhrál. Závod odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě. A teď ještě pohled k nám.
2: V Problově na Písecku mají jasno, obec může začít hledat nový zdroj vody. V místním referendu podpořilo průzkumné vrty 27 lidí, proti bylo 19. Obec je chce udělat ještě letos, aby mohla rozšířit vodovod. Výsledek hlasování je pro zastupitele závazný.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Stupnice teploměrů se dneska odpoledne vyšplhají i na 630 místy. Nás ale může zaskočit přehaňka a bouřka. Na večer se to má ale zase uklidnit.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Máme tady první pracovní pondělí srpna roku 2026. Půlka prázdnin za námi. No jo, se to dětem blíží. 12 hodin, 2 minuty. Já vám přeju nádherné poledne, taky dobrou chuť k obědu. Pokud půjdete na polední pauzu, tak možná budete mít pocit, že se přímo pod váma úplně roztejká ten chodník. tak je to takový malý náznak moonwalku, tak si dáme Michaela Jacksona jako první srdcovku. Je to hit, který je fantastický, protože ve videoklipu proti sobě tančí, kromě najatých tanečníků, i skuteční gangstři z nepřátelených gangů v New Yorku. Michael Jackson je tenkrát takhle chtěl dát dohromady. No a pak je tam ještě jedna zajímavost a ta je o kytarovém solo, který uslyšíte v průběhu. Řeknu vám zbytek hned, jak tato první srdcovka skončí. Začínají srdcovky, ještě jednou krásný pondělí, já jsem Mirka a tohle je Michael.

0: Michael Jackson ve 12 hodin a 6 minut, takhle hraje Hit Radio, první srpnový pondělí. Boží, co? A fajn, že to pondělí stojí za prd.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Radio, Michael Jackson, tedy srdcovka číslo 1. V průběhu tohle hitu, tak tam ke konci byla nádherná pasáž, kytarový solíčko, a to kytarový solo tak hrál Eddie Van Halen ze skupiny Van Halen. A je to prostě, je to nádherný příběh, protože prý když producent, který dával dohromady právě píseň Beat It, mu zavolal, že Michael Jackson by si přál, aby tam zahrál kytarový solo, takže tomu ani jako nevěřil. Nakonec to vzal jako takovou malou brigádku, byl extrémně, extrémně vyděšený, co se stane, až se to dozví, zbytek této legendární kapely Van Halen. Vzhledem k tomu, že měli interní pravidla, že nikdy nebudou dělat žádný bokovky mimo. Jo. Navíc, nevzal si za to ani korunu. Zabralo mu to zhruba 20 minut ve studiu a nakonec se to stalo součástí jedné z nejlegendárnějších písní ever, která byla natočena. Michael Jackson Beat It, a takový jako ukázka toho, že když prostě člověk jako chce, tak může udělat nádhernou věc a takový malý dobrý skutek i bez nároku na honorář. Když už jsem řekl, že to byla jeho malá brigádka, tak si říkám, když tady máme ty srdcovky, pojďme i my dneska zavzpomínat na brigády. Ne, co? Hele, to je třeba 30-40 let zpátky, vej, taky pro někoho. Jaká byla vaše první brigáda? A nebo alespoň brigáda, na kterou úplně nejraději vzpomínáte? Jo, a ideálně, že by si za ní dostali i zaplaceno. 777-937-777, kdy jindy vzpomínat na brigády než v létě, že jo, a navíc v pořadu, který tou minulostí je protkán vlastně od A až po Z. Tak si dáme další srdcovky, za chviličku Moby a teď Lutricia McNeil. Tohle se vám bude taky líbit. Srdcovka s číslem 2.

0: Moby na Hit Radio, zpěvák, kterou svou přezdívku dostal od svých vlastních rodičů.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A to úplně, když se narodil jako miminko, a ne kvůli tomu, že by byl velký jako velryba, když se narodil. Ale je to skutečně podle legendárního příběhu Moby Dick, protože Mobyho strýc je spisovatel, který opravdu napsal legendární příběh Moby Dick. A tak rodiče teda jako památku na svého slavného příbuzného, tak mu už tenkrát jako sudíčky dali tuhle přezdívku a vidíte, nakonec je možná ještě slavnější než ten spisovatel. Schválně, jestli si vzpomenete, kdo to napsal. No, pojďme na brigády. V srdcovkách vzpomínáme, tak David píše, hele, první větší brigáda byla natírání střechy v takovém počasí, jako je dneska. Vylévali jsme barvu na hřebenu a roztírali smetákem. Když vyšla až do Rýny, tak jsme byli rádi. Zdraví David. Kámo, tak to vůbec, ale vůbec nezávidím. To je šílenost. Další píše, čau, já jsem pomáhal dělat svodidla na dálnici. Myslím, že mám spálený záda do dneška, už je to přes 20 let. Zdraví Patrik. Masakr. OK, další. Pěkný odpoledne, moje první brigáda, nebo mojí první brigádu mi domluvil tačka. Jezdila jsem s pár lidmi na pole okopávat řepu. Nebyla to zrovna nejlepší práce, bylo vedro a šlo to těžce, ale vzpomínám na to ráda. Hezký den, Simča. No tak pojďme vzpomínat dál. 777-937-777. Nemusí to být první, může to být nejvtipnější brigáda. Si taky pamatuju, já jsem na střední škole nosil tričko služba zdarma. A dělal jsem službu zdarma. A teď co to bylo? Umýval jsem okna na benzínce. Bylo to fantastický. Dělal jste to taky někdo?

0: Pátá srdcovka v pořadí, rok 1995. A vybral jsem záměrně Scarlett, I Wanna Be Free. Což je hit do tohohle počasí. Jenom tak jako, aby kolem nás tak hezky jako lehký vzdušný vánek proletěl. Jo, nic, z čeho by nám praskla pumpa. Z čeho bychom se až moc rosili. Tohle je jako ideální hit na osvěžení.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Byli jsme tady v 90. letech, teď půjdeme do 80. let a to se vzpomínkou tady mé posluchačky Lenky, která píše, moje první brigáda se opravdu povedla. Měl to být pobyt za reprezentaci školy, ale vyklubala se z toho brigáda v Kohinorce. Makali jsme s kamarádkou jako divé, ale bylo nám oznámeno, že plníme na 100%. Bylo mi 17, teď je mi 55, ale vzpomínám na to dodnes. No tak vidíte, to je prostě neuvěřitelný. Občas člověk tak zažije něco, co na první pohled není až tak úplně jako ideální zkušenost a nakonec je to přesně ta vzpomínka, která se s vámi táhne po celý život a vzpomínáte na ní rádi. Jo, to je ještě další věc. Co další vaše vzpomínky na brigády? Čau, já jsem taky měl okna na benzínce a výborně, taky někdo se zkušenost má jako já. Pokračuju dál zprávě. A ten pocit, když jsem přišel domů, vysypal ledvinku plnou kováků a viděl těch peněz před sebou, ten je nezapomenutelný. Taky si pamatuju, když jsem od někoho dostal dýško jenom jednu korunu, anebo když jsem jedné kamionačce umyl čelní sklo. Ona hodila fórek, že by potřebovala umýt i podvozek. Já se začervenal, ona mi dala stovku a odjela. A zdravím všechny kamionačky. Prostě humor kamionaček, ten je k nezaplacení. Holky, vás budeme potřebovat ve středu ve dvě při ruletě dvojí smyslů. No, nádherný vzpomínky na první brigády. Super. Teď mi klidně ještě napište vzpomínku, jestli si vybavíte, co se tenkrát hrálo za muziku, co vás tenkrát bavilo, co jste tenkrát poslouchali, protože postupně tak se měníme, jak stárneme, často se nám mění i hudební vkus. Tak co jste poslouchali v době, kdy jste chodili na brigádu, tenkrát předpokládám, že to bylo buď ve Walkmanu, že jo, nebo v Discmanu, možná jste měli ještě sluchátka přes hlavu, takový ty malý, anebo možná už i pecky. Tak i tak byly na drátech, to jako stoprocentně, prostě na šňůře. A co jste poslouchali? Tenkrát. Já vám to zahraju za chvíli v srdcovkách na přání. Do té doby například Rehab nebo Alex Warren, tak buďte s námi.
1: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Zeměživitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zeměživitelka.cz.
2: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

0: Rihab a Iná na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Máme 12 hodin 35 minut, posloucháte Hitrádio, s vámi Jirka Plnář, a pokud jste si nás zapojili a zapli právě teď, tak věřte, že je to ten správný čas, protože před námi srdcovka na vaše přání. A tu už tady mám vybranou, je pro Karla, který píše: Zdarec, já si za peníze z brigády koupil sluchátka k Discmanu, který měli na kabelu ovladač hlasitosti, a dokonce jsem si mohl přepínat na další písničky. Makal jsem tenkrát v hospodě, hrozná čtyřka, dětci tam vysedávali od rána do noci a díš nenechávali skoro žádný, takže našetřit byl opravdu nadlidský úkon. Tenkrát se pořád všude hrály jenom kabáti, tak pro mě to je super vzpomínka, jestli bys mě mohl zahrát, budu ti vděčnej. Zdraví. No tak jasně, tady jsou malá dáma. Díky za zprávu. Srdcovka na přání.
2: Utrhla trávu a začala hrát ta malá dáma z předměstí, co umí lidem

0: Ray Dalton na Hit Radio ve 12 hodin 42 minut. S vámi Jirka Pelnář za chviličku. Také Reg & Bone Man, stihneme ještě Bensona Boona. A mám tady ještě jednu zprávu od Terky, která píše na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Píše, ahoj, moc mě mrzí, že se mi dneska nezahrál na přání Marka Ztracenýho. Terko, neboj, já to takhle řeknu nejenom tobě, ale i vám ostatním, kdo jste si o Marka psali, protože Máru si u nás na Hit Radio samozřejmě ještě užijete i dneska až. Marek se chystá na největší český koncert v historii, tenhle pátek na Letenský pláni. A my se na něj těšíme taky, takže aby jsme si navodili tu atmosféru, no tak samozřejmě Marek Ztracený, tak bude nedílnou součástí vysílání Hit Rádia. No a už to možná, já vlastně nevím, jestli to můžu říct nebo ne, tak je to takový malý tajemství, tak já toho využiju, že posloucháte teďko a že si to necháte pro sebe, ale my Hit Rádio na místě budeme přímo na Letenský pláni a já tam navíc budu ještě živě a budeme vysílat přímo tam odsaď, já nevím, jestli to můžu říct nebo ne. Ale to, jestli jsem to mohl říct, bude se rozvím za chvíli, protože během pár okamžiků se možná otevřou dveře ke mně do studia a přijde pan ředitel a řekne mi, ty jsi se úplně... A já řeknu, jo! A proč ne, teď je pondělí. Pojďme udělat nějaký crazy věci. Takže máte se jako na co těšit. Takže můžu slíbit, Marek Ztracený určitě dneska ve vysílání Hit Rádia bude, aby jsme se navnadili na tu mega show, která bude na Letenské pláni. By the way, koukal jsem, pořád jsou lístky, není jich už tady mnoho, tak kdybyste měli v pátek volno a chtěli byste zažít něco, co tady nebylo a upřímně řečeno ani nevíme, kdy ještě bude a jestli vůbec, a to největší český koncert v naší historii, tak můžete. Můžete být součástí, lístky jsou v prodeji.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Safari Resort Hluboká u Borovan.
4: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
3: Safari Resort.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí. Platí.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu.
2: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu. A
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Jo? Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Benson Boone na Hit Radio s hitem Beautiful Things. Dneska jsme taky slyšeli nádherné věci v našem vysílání. Srdcovky Hit Radia od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin. 5 legendárních hitů, které nás provázely v průběhu našeho dětství i puberty, dospívání, manželství, rozvodu. Prostě jsou to ty naše životní hity. Zítra opět v pravé poledne ve 12 hodin dalších 5 srdcovek. No a pokud máte rádi hity z 80. a 90. let, tak doporučuju i dneska večer poslouchejte Hit Radio, a to mezi 18. a 21. hodinou, kde vás čeká 3 hodiny přesně těchto legendárních písní. Za chviličku nejnovější zprávy, Lucie je připravená, ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně v Jindřichově Hradci, havárka osobáku se vyšetřuje na nábřeží Ladislava Stehny, kousek od veslařského klubu Vajgar, tak pokud tudy projíždíte, pozore na to. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
5: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
6: Baru, ty jsi hlavička.
5: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Pro Tomáše Jiříkovského za provozování darknetového tržiště souhrný trest 20 let, dalších 9 let pak za darování bitcoinů ministerstvu. Pro bývalého ministra Pavla Blažka a jeho tehdejšího náměstka Drahomíra Daňhela požaduje 6,5 roku vězení. Čeká nás další série horkých dní. Zvláštní péči tak potřebují i naši domácí mazlíčci. Majitelé by jim měli zajistit možnost ukrýt se do stínu a nepobývat na přímém slunci. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.
10: Na dostatek vody by neměly zapomínat ani osoby cestující se psy, kočkami či jinými domácími mazlíčky. Chovatelé by měli dávat pozor na určité povrchy, například asfalt, ze kterých se teplo šíří sáláním, takže menší zvířata se mohou velmi rychle přehřát.
9: Pro hlavní denní venčení psů je ideální brzké ráno nebo pozdní večer. Komedie Pět švestek, 11. celovečerní film režiséra a scénáristy Jana Svěráka, na podzim vstoupí také do kin v Anglii. Podle tvůrců jde o 4. český film, který se za 30 let existence samostatné České republiky ve větším měřítku dostává také do britských kin. Teď se podíváme k nám.
1: V Týně nad Vltavou se také na dětské hřiště ve Vodňanské ulici nedostaneme. Kvůli rekonstrukci oplocení je dočasně zavřené. Město prosí řidiče, aby podél plotu neparkovali. Pokud vše půjde podle plánu, práce mají skončit během srpna. Potom se hřiště znovu otevře.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Teploměr v Budějcích zatím ukazuje lehce nad 30, během odpoledne ale vystoupá prý i o 5 stupňů výš, místy ale pozor na občasnou letní sprchu.
2: Jirka. Kapelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio, 13 hodin, 2 minuty, taky ještě jednou dobrou chuť k obědu, pokud jste se rozhodli, že vyrazíte až po pravém poledni, i když ono je to celkem jedno, protože ta výheň venku, ta už prostě bude až do večera. A protože se všude teď momentálně řeší různý kauzy, bitcoiny, že jo, jsme slyšeli ve zprávách, kluci, děkujeme za aktuální informace, zároveň další politika, tamhle, já nevím, no, těch problémů je teď všude možně, strašně moc, že jo? Jo? Se koukáš.
9: Ne, jsem čekala, co z tebe jo. Ještě vypadne, ale...
0: Já jsem říct uprchlíci. Ne, zpravodajec nebudu, zprávaš nebudu, to je jasný. A tak místo toho si můžeme dát takovou malou hezkou osvětu. Když už jsme ve zprávách měli, že naši pejsci potřebují dostatek pitné vody, tak zároveň přes léto bychom měli mít u našich pejsků taky dostatek, počkej, jak to mám říct, no, měli bychom se jim starat o jejich tlapičky. Jo, protože ten asfalt, ten je rozpálený i na 70 stupňů Celsia. Tak jak správně pečovat obcí tlapky, tak to vám řeknu už za chvíli tady na Hit Radio.
2: Hit Radio Faktor.

Norma John na Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut a já se ptám, chodíte venku teď přes léto na boso? Ne. Stoupli byste si na rozpálený asfalt? Taky ne. No a vidíte, pejsci musí. Já bych o tom normálně nemluvil, ale já jsem ještě před zprávama šel zavřít

Okno ve studiu a zatáhnout žaluzie. A normálně vidím, jak dole pod rádiem jde paní se psem na vodítku. Říkám si, ty brďo, jedna odpoledne, asfalt, ten je jak láva a ten pejsek, chudák, ten si tam ťapká takhle po tom chodníku a nikde vlastně tady nevidím trávník, park taky v nedohlednu, no náročný. Není to úplně dobrý nápad a právě proto využiju síly Hit Rádia a řekneme si i do vysílání něco zásadního k nám všem, jenom jako připomenutí, kdo máme pejska. Takže pokud máte psa, zkuste se trošku pověnovat i jeho tlapkám. V těchto tropických vedrech, tak choďte opravdu ven ráno, večer, ideálně až po nějaký pátý, šestý, než ten chodník trošku vychladne, jo? A nebo asfalt, přeběhněte, ať chodí hlavně po trávě. Klidně toho pejska i popolnes tady, to je úplně naprosto v pohodě, že jo? Pokud teda nemá 70 kilo. Důležitý je potom kouknout se, jak moc velkou má srst taky mezi polštářkama. Normálně to jako vystříhejte, jo, protože když tam má takhle jako ty chloupky, tak na ty se potom lepí spousta věcí a je fakt, že i někde ten asfalt může být tak jako rozehřátej, že se mu tam ty kamínky normálně jako na to nalepí. Takže nic příjemného. Další věc, když uvidíte, že ty polštářky má úplně vysušený, místama až třeba trošku popraskaný, tak vemte nějaký přírodní zvlhčovač tlapek, prodává se spousta mastiček, dokonce jsem koukal, že už mají i jako hodně, jak to říct, nafrněný takový mastičky, včetně bambuckýho másla a tak dále, jo, takže skutečný wellness. No a co úplně nejlíp můžete udělat, jestli navíc ještě máte štěňátko, tak berte ho velmi často na procházku do lesa, vemte ho někam na kamínky, na štěrk, na chodník, teď se bavíme v době, kdy není takovýhle šílený vedro, aby ty polštářky se mu vlastně jako cvičily a aby se mu spevnily, aby se mu z nich stala taková malá podrážka, protože to dál ve svém životě bude potřebovat. Tak to je jenom takové malé okénko, jo, a díky za to, že se o ty malý vaše čtyřnohý kamarády takhle staráte. My si dáme další hity. Aneta Langerová, Srdcotepec na Hit Rádiu.

0: tohle je bomba. I kdyby se vám to nelíbilo, pořád to na tom nic nemění. Dynamite, tedy Dynamite, je název hitu od té Kruze. 13 hodin 23 minut posloucháte Hit Radio. A dneska v pondělí 3. je Mezinárodní den vodního melounu. Tak proto je takový vedro. Jo, hele, studený meloun v tomhle vedru za mě nejlepší a klidně sladkej, anebo s mátou a fetou, sýrem, jako takový zdravý salát, proč ne? I to je jako výborný oběd. Na druhou stranu meloun je zelenina a ne ovoce, že jo, takže do salátu naprosto geniální. Zároveň je to asi jediná zelenina, do který klepeme jako na dveře, že jo? Zaťukáme, posloucháme, no, nikdo neotevře, ale my posloucháme, jestli teda uslyšíme dutej zvuk nebo ne. Tohle je asi, není to fáma, takhle se opravdu dá poznat, jestli meloun je zralý a sladký, ale je to asi jako nejběžnější způsob, co každý kdy udělá. Já jenom nevím, jestli když jako zaťukám, jestli bych poznal, že zralej není, protože podle mě to vždycky dutý je. A říkám si, no tak jo, tak já myslím, že teď to bude dobrý. Pak ho rozkrojím, on je růžovej, že jo, bílý pecičky a je kyselej, nebo kyselej. No je kyselej, prostě není úplně sladký. Tak pokud jste na tom stejně tak jako já, že nemáte často štěstí na meloun, tak ještě tady, teď mám další dvě novinky, podle kterých byste mohli poznat, že je opravdu jako hodně zralej. Za prvý, to se vám bude líbit, jo, ta druhá ne. Za prvý, ta, která se vám bude líbit, je, najděte takovej ten flek, který je, ten žlutý flek na tom melounu. Ten musí být opravdu hodně jako krémově žlutý až oranžovej. Ono je to vlastně to místo, kde ten meloun ležel na zemi. To není nic špatného. Když je to bílý, no tak je to prostě o ničem, že jo? To tam moc dlouho nepobyl. Takže čím opravdu jako žlutější až oranžovější, tak víte, že dlouho ležel na té zemi a vyhříval se na tom sluníčku. No a ta druhá věc, ta vás bavit moc nebude, protože ta se dotkne naší peněženky. Čím těžší, tak tím lepší. Protože když je fakt jako až nezvykle, až nezdravě těžký, že si říkáte, bože, to bude stát nesmysl, tak to je známka toho, že by opravdu měl být hodně zralý, protože je hodně vodnatej, má v sobě extrémně vody a proto je tak strašně moc těžký. Takže nemáte zač, doufám, že to bude fungovat, a když dneska půjdete, že si dáte nějaký dobrý meloun a doufám, že nebude vyprodaný a vy tam nebudete stát úplně sami a koukat a říkat si, ach jo, tak mám zase smůlu. Kdo ale úplně sám jako kůl v plotě bude, tak to je Måneskin a to v hitu The Loneliest za chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Liam Payne a Rita Ora na Hitrádiu ve 13 hodin 37 minut s váma Jirka Pelnář a pokud jste právě teď za volantem, tak se ptám, máte pocit, že ten, kdo jede před váma, že snad ani nevychodil ani základku, že řídí zase jenom zleva doprava a říkáte si, proboha, co je to za řidiče? No, hele, na rovinu, stává se nám to často, stává se to každému z nás, prostě kdo hodně pravidelně jezdíme, tak občas na podobného řidiče narazíme. Nebo říče BMW, ale já tady mám zajímavost ze Slovenska. Tam totiž nově dostanou noví řidiči papíry, jenom pokud prokážou, že dokončili základku. Že aspoň mají základní vzdělání. A dokonce to platí i zpětně. Jo, to znamená, že se to bude překontrolovávat a budou muset prostě hledat někde nějaké vysvědčení ze základní školy. Dobrý, ne? A já si teď jenom říkám, teď mě to vlastně napadlo. Má to něco společného s tím, že náš premiér Babiš ze Slovenska teď chce jenom 8 let základky místo 9? Já nevím, viděl jste ho někdo někdy řídit?

0: Sebastian Rup Alíc na Hit Radio, chviličku po 2:45. Je s vámi Jirka Belnář, přeju pohodový den, především i za volantem. Když už jsme se bavili před chviličkou o tom volantu a o řízení aut, tak protože je pondělí, tak jenom připomínám, že tím, že je pondělí, tak na Orlenu můžete ušetřit za benzín i za naftu. V pondělí totiž mají epické slevy, stačí mít jejich apku a sleva je vaše. Je tam koruna nebo 2 koruny na litr, záleží podle toho, co tankujete, že jo? No a pokud máte tank kartu Easy, tak tyhle slevy pro vás platí až do konce srpna každý den, jo? Ne pouze v pondělí. A zároveň na tank kartu Easy od Orlenu vám my na Hit Radio dáme 10 000 korun. Konkrétně já v pátek mezi 12. a 15. hodinou, protože celý léto až vlastně do konce srpna, každý pátek, tak vždycky mezi 12. a 15. hrajeme hru Dokonalá desítka. Dám vám 10 otázek. Za každou správnou odpověď je 1000 korun, takže když odpovíte správně 10krát, desítka je vaše. Minulej pátek, tak Radek vyhrál 8000, tak schválně, jestli ho zkusíte překonat. Ještě jednou připomínám, v pátek Dokonalá desítka mezi 12. a 15. tady na Hit Radio společně s Orlenem.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
5: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
4: Stand-up, balet, timbersport.
5: Zážitkový doprovodný program.
4: A 7 skvělých koncertů.
5: Hlavní hvězdy.
4: Totální nasazení. A David Kraus.
5: A Gypsy Brothers.
4: Přijďte na festival.
5: Mirotické setkání, loutek a hudby.
4: 14. a 15. srpna. Mirotické setkání.cz.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
8: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Do zoo jsme se vydali společně se Shakirou tady u nás na Hit Radio, 13 hodin 57 minut. Lucie má pro nás připravené další nejnovější zprávy. Tam se dozvíme všechno, co potřebujeme vědět, nejenom z Česka, ale pochopitelně i ze světa, a dějou se neuvěřitelné divy. Podrobnosti tady za chviličku. Ještě předtím vás vezmeme taky za aktuální dopravou, takže pokud jste právě teď za volantem, dávejte dobrý pozor, ať víte, kudy radši nejezdit. A přejeme šťastnou cestu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, na D3 ve směru z Prahy, sjezd u Soběslavy. Policejní server tu hlásí pro poruchu odstavené auto a se změnou do zítřejšího večera počítejme i v tunelu Pohůrka. Jezdí se tu jedním tubusem v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
8: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.

0: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. V srpnu mají dělníci v plánu další důležitou stavbu. Na začátku příštího týdne zahájí opravu na hradecké dálnici, a to v úseku mezi Libicemi nad Cidlinou a sjezdem na Poděbrady. Doplní mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Provoz bude vedený v režimu 2+1+1, to znamená, stále budou dva jízdní pruhy pro každý směr. Kromě nového asfaltu také kompletně vyměníme čidla pro meteohlásky, abychom byli schopni lépe reagovat na aktuální počasí.
3: Oprava vyjde na 757 milionů korun. Web státního zdravotního ústavu je po sobotním útoku hackerů opět v provozu a plně funkční. Laboratorních dat ani chodu ústavu se útok nějak netýkal, fungují odděleně. Pokračuje technická a forenzní analýza, kvůli které ústav stránky po útoku zablokoval. Maďarská jaderná elektrárna Paks by se do úterý mohla ještě udržet v současném omezeném provozu. Nadále se ale očekává, že si pokles hladiny Dunaje vyžádá její úplné odstavení. Elektrárna, která pokrývá za běžných okolností zhruba polovinu spotřeby energie v Maďarsku, využívá vodu z Dunaje ke chlazení. Pomoc s dodávkami energie už nabídli Slováci. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Jihočeské památky zachraňují prázdniny. Od začátku roku sice přišlo necelá 2% turistů méně, samotný červenec už ale přinesl růst. Nejvíce lidí dále míří do Krumlova a na Hlubokou. Daří se taky Lipnu. Obnovená jindřichohradecká úzkokolejka už svezla přes 60 tisíc cestujících.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: Dneska odpoledne na zimní stej může zaskočit lokální bouřka, stupnice teploměru se ale dostanou i na 36 a na večer už přehánky prý nehrozí.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Posloucháte Hit Radio, máme po zprávách 2 hodiny 2 minutky, k tomu dáme si další letní hity, když venku dneska mají být ty tropy, mimochodem a pak přijde studený ochlazení a bouřky, takže užívejte slunčko, dokud to jde.

0: Posloucháte Hit Radio 21 Pilots, nám akorát teď přistáli tady na naší runway, no a tím pádem my můžeme pokračovat dál.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jsou 2 hodiny odpoledne, takže zase tady máme naše malé okénko, kdy si spolu budeme povídat, takže WhatsApp Hit Radio 777-937-777, tak teď budeš haválinka a máme tady pro dnešek téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že v průběhu našeho života se v průměru člověk líbá s 19 lidmi. Jo, není to jako pusa, prostě normálně jako pusa, ale prostě jako líbání, jo. Francouzské líbání. Tak je to téma, který se dneska ráno řešilo i ve snídaní šampionů a u nás tady jako rezonuje v rádiu celý den, protože každý říká, jak jako 19. Někdo říká, cože až 19, to ještě musím ještě se líbat teda jako s dalšíma třeba 6 lidma. A já říkám, cože je 19, to není možný, ne, tak 19 to není moc, ne, jako za celý život, jako líbačka. Tak jsem se ptal mých kolegů, říkám, co jste dělali prostě jako na základce, vy jste nehráli flašku na soustředění, na táborech nebo na oslavách. To bylo naprosto normální. A tak tím pádem je to téma, který dneska já beru i do našeho pořadu Pravda nebo bullshit. Co myslíte? Mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 19 líbaček proběhlo v průměru? Nebo má proběhnout? Jak je to u vás? Dejte vědět. 777-937-777. Je možný, že tohle je opravdu jako ten průměr lidstva, nebo je to úplná blbost? Je to pravda nebo bullshit? Nechám to na vás.

0: Dua Lipa Love Again se nám docela hodí. Láska znova a znova a znova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A o tom znova a znova si dneska povídáme. Zjišťujeme, jestli opravdu jsme v Česku jakože puritáni a nebo jsme promiskuitní líbači. Protože mám tady anketu nebo anketu výzkum.
1: Vědci
0: tvrdí, že v průměru se za život líbáme s 19 lidmi. Jo? A já se ptám, jestli číslo 19 je blbost nebo ne. Jo. Za mě teda jo, na první dobrou, že mám nesmysl. Tak, a co si myslíte vy? Mám tady samozřejmě i hlasovky, tak nejdřív se dostaneme k ním. Tak třeba tahle.
2: Ahoj rádio, teda mě už je teda něco přes 60, tak už něco pamatuju. Ale myslím si, že jsem se dostal tak ke 40 pěkným francouzákům. Jo, možná jsem něco zapomněl, ale 19 je málo, to určitě málo. Tak čau, Vašek.
0: Dostal jsem se v životě ke 40 skvělým francouzákům. To někdo zdolává 8000 a někdo se dostává ke krásným francouzákům. To dokonalá věta. Vašku, moc děkuji, tohle si budu pamatovat. Další hlasovka.
3: Ahoj Jirko, ohledně dnešního tématu, myslím si, že 19 je málo. Protože za sebe můžu říct, že 19krát nebo 19 holek jsem stihnul jenom na intru olíbat. Jako fakt to líbat, jo? Nemusím nic jinýho.
0: Jasně.
3: Takže si myslím, že za mě to je málo.
0: Děkuji moc, díky. Další zpráva. Ahoj, tohle je podle mě lež. Přesně jak si říkal, kdo za mlada hrával flašku, tak těch 19 hravě překoná. Tak kdo vyrůstal v 90, tak flaška to se hrálo prostě pořád, že jo? 80, to nevím, 70, tam to byl asi úplný úlet, takže všechny ty zábavy, já nevím, u vohně, že jo, když se prostě hrály tramský písničky, tak to asi šlo jako samo. Já si fakt myslím,
1: vědci
0: vůbec nevidí do české lidské duše, a nebo jenom my máme nějakou jako svoji líbací bublinu a někdo to má úplně jinak. Další zpráva. Podle mě je 19 opravdu reálné číslo. Spousta lidí má jednoho partnera na celý život. A spousta lidí zase hromadu partnerů na víkend. To je pravda. Je fakt, že se asi mezi náma najdou tací, kteří nám tady ten průměr vlastně jako snižujou. Ale bavíme se pořád jenom o té líbačce. Jak říkal Vašek, ke kolika skvělým francouzákům jste se v životě dostali vy? To mě zajímá. Dokázali byste to vůbec počítat? Já si to po vás úplně nechci. To číslo jenom nad tím popřemýšlejte. My řešíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to 19 lidí. Podrobnosti za chvilku.

0: Disturbed na Hit Radio, 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 19 lidí v životě je číslo, které tady naši
1: vědci
0: tvrdí. Teda já teď říkám lidí a číslo, jo, ale tak v tomhle případě to tak bereme, protože to je statistika. Že 19 lidí jste prý jako v průměru olíbali. Nebo obecně člověk v průměru tak se líbá za život s 19 lidmi. Mně přišla zpráva z domova, ve který jenom hezká otázka. Ty jsi hodně pod průměrem, viď? Ano, samozřejmě. Tak, pánové, pokud teď poslouchá i vaše paní, tak chápu, že nebudete posílat zprávy na 777-937-777, ale přišla mi zpráva od Honzy, který píše: čau, je mi 43, jsem inženýr, poslouchám v kanceláři a od teď se budu říkat promiskuitní vykousávač, když slyším všechny historky a vzpomenu si na svoji pubertu. Promiskuitní vykousávač je to snad nejhorší oslovení, který jsem kdy v životě slyšel, ale je to dokonalý. Ono obecně líbání něžnou, romantickou, velmi erotickou věc nazývat jako vykousávání, to je zvěst teda. Ale chápu, pokud to tvý číslo je samozřejmě úplně jako jinde, tak tam už ten vykousávač asi je. Další zprávy, které posíláte na 777-937-777, jsou vlastně jako stejného ražení, jo, že 19 je pro vás opravdu nesmyslné číslo. A hlavní je, že se za to vůbec jako nemůžeme cítit ani špatně. Když se bavíme o líbání, že jo? A přesně, v době, kdy jsme hrávali flašku, tak to bylo naprosto normální. Jo? A začínalo to už na základce. Takže v tomhle případě já to dneska rovnou ukončím a říkám, že
1: vědci
0: jsou úplně mimo. Úplně mimo a vůbec neví. Jo? A nebo jenom my máme prostě nějakou jinou svoji sociální bublinu, ve který to tenkrát bylo naprosto normální. Ale za mě upřímně si myslím, že těch 19 je fakt blbost. Díky za vaše vzkazy. Další Pravda nebo bullshit opět zítra ve 2 odpoledne na Hit Radio s Jirkou Pelnářem.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Enrique Iglesias a Nadia na Hit Radio a ve 14 hodin 35 minut venku přes 30 stupňů, zítra bude skoro 40, tak doufám, že vás v těchto dnech nečeká žádný zotavování z nějakého lékařského zákroku. Třeba víčka, ty by se teď asi jako blbě hojili, jo, to člověk nechce. Na druhou stranu, pokud máte v plánu nějaký kosmetický zákroky, tak trošku si to promyslete, jestli vám třeba nevadí, že se stane, že vás třeba potom lidi ani nepoznají. Jo, dokonce i ti vaši úplně nejbližší. Ono se to stalo zrovna skoro okolností i Enriquovi Iglesiasovi, který teď dospíval na Hit Radio. Ten měl kdysi dávno, ještě když byl v Bravíčku na plakátech, tak měl u nosu takový velký mateřský znamínko, vystoupil jako tu velikou pihu, kterou si pak nechal odstranit. Když si ji nechal odstranit, tak už to bylo v době jeho jako obrovský slávy. A šel na svůj vlastní koncert, šel zadem a jeho bodyguard ho tam tudy nechtěl pustit. Normálně jeho bodyguard ho chytil za flígr a vyhodil ho ven s tím, že tam prostě nemá co dělat. A on říká, como estás, jsem já, že jo, Enrique. Ne, ani náhodou. Tak to se doopravdy prostě jako stalo, jo? Nepoznal ho vlastní bodyguard, protože to jeho signifikantní znamínko najednou bylo pryč. Tak jenom pokud máte před sebou, jak říkám, nějaký kosmetický zákrok, trošku nad tím popřemýšlejte. Ale jinak samozřejmě schutí do toho. Bez debat. No doubt.

Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 41 minut, tak samozřejmě máme tady ty šílený tropy, o tom žádná. Na druhou stranu jsou lidi, kteří z těch tropů vlastně ani nemusí mít těžkou hlavu, jako třeba Jiříkovský, anebo ex-ministr Pavel Blažek, protože momentálně v rámci bitcoinové kauzy, tak žalobkyně pro ně navrhla tresty 20 let pro Jiříkovského plus dalších 9 navíc a pro bývalého ministra Pavla Blažka 6,5 roku v chládku. Takže ti si z toho, že budou tropy moc jako hlavu dělat, nemusí. Chládek mají zajištěný, ale samozřejmě je to jenom návrh. Celou bitcoinovou kauzu sledujeme. Máme pro vás podrobnosti, uslyšíte to taky v nejnovějších zprávách. No a k tomu navíc, mezi 15. a 18. hodinou budete mít taky úsměv v nartech, protože dorazí naše odpolední show, která je opět připravena vás dohromady 180 minut v kuse bavit. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. Budu se na vás těšit opět zítra ve 12 hodin, kdy v pravý poledne znovu začnou naše oblíbené srdcovky. No a do 15. hodiny stihneme ještě Veronu, Coldplay a pro vás, pro všechny, kdo jste dneska fakt jako líní.

0: pokračujte v té lenosti dál. Kdy jindy, než v pondělí v tropickém počasí. Kdybychom si měli dovolit dát nohy na stůl, tak to udělejte. Mějte se krásně, zítra ahoj, tady na Hit Radio.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
1: Dobré odpoledne, faktoráci. Zdraví vás Jana. Už za chvíli budeme v éteru nejen s Pájou, ale taky s... Víte co? Zatím vám to neřeknu, ale můžu vám dát malou nápovědu. Několik let jsme vás společně každé ráno vyprovázeli do práce nebo do školy. Tak co? Už víte? Jestli ne, nevadí. Za chvíli se to dozvíte. Těšíme se na vás.
2: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Faktor.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, Ťukanec, dvou osobáků komplikovala provoz v Táboře na Soběslavské, na Kruhánči u Lidlu a opatrně taky ve Veselí nad Lužnicí. Kousek od trefy u nádraží na třídě československé armády narazil osobák do lampy. Dávejte na sebe pozor, ta vedra člověku za volantem taky moc nepřidají, tak hlavně v pohodě a v klidu, ať v pořádku dorazíte tam, kam potřebujete. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospeciál.

0: Music.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Dobré odpoledne, máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Energetická společnost ČS dneska začala vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Celkem vyplatí více než 22 miliard korun. Stát jako většinový akcionář z toho dostane téměř 16 miliard. Léto je v plném proudu a s ním i kontroly dětských táborů. Na jihu hygienici během července prověřili 105 akcí a rozdali 6 pokut za téměř 25 tisíc korun. Šlo hlavně o drobnější nedostatky v kuchyních, hygienickém zázemí nebo zdravotní dokumentaci. Letos je v kraji nahlášeno přes 30 tisíc dětí na téměř 350 táborech. Sedlo ze Švýcarska nikdy nedorazilo a žena z Jindřichohradecka přišla o téměř 15 tisíc korun. Na Facebooku hledala jezdecké sedlo, ozval se jí ale podvodník a nechal si poslat peníze předem. Když pak chtěl dalších 600 euro za údajné odblokování účtu, žena zbystřila. Teď po pachateli pátrá policie. A Sparta zítra rozehraje boj o Ligu mistrů. Ve třetím předkole přivítá na Letné francouzský Lyon. Pokud ho vyřadí, čeká ji v závěrečném předkole vítěz souboje Ferenbahçe Istanbul se Štýrským Hradcem. První zápas by hrála venku, odvetu pak doma. Při neúspěchu proti Lyonu má Sparta jistou alespoň hlavní fázi Evropské ligy. A kouknem na počasí, dneska odpoledne povětšinou polojasno, denní maxima i na 36 stupních a přehánky a bouřky dorazí prý jen ojedinělé při zvětšené oblačnosti. Zítra se teploměry dostanou i na 38, ale během odpoledne hromy a blesky budou četnější, tak uvidíme, co dorazí.
4: Hit Radio Faktor.
7: A vy uslyšíte, co dorazilo do našeho éteru. Hezké odpoledne po 15. hodině vám přeje Jana
8: a Martin. Jen krásné odpoledne všem.
7: Schválně, jestli si do nás ještě pamatujete.
8: Už dávno ne. Ale
7: zeptáme se na to za chviličku, tak doufáme, že se vám budeme dobře poslouchat a kdyby ne, tak interpreti to zvládnou za nás. Tady je Ed Sheeran.

0: Getta, Alphaville a Ava Max na Hit Radio Faktor Forever Young, tak ty nám hrajou úplně přesně do toho, o čem se chceme bavit. My totiž právě teď s Martinem i s Pavlem vzpomínáme na to, jak jsme spolu už vysílali a já jsem na YouTube dokonce našla starý videa.
1: No tam jsme nebyli starý ani náhodou, ale byli jsme tam krásný, mladý, energičtí, šlank.
0: Hudební jsme byli a hubený hodně teda, já se na to nemůžu fuje úplně, no to je strašný.
1: To jsme nebyli my. No ne, tenkrát to nebylo strašný. Tenkrát ne, teď je to takový daleko horší.
0: Já jsem byla i hezká dokonce. No na to se musím podívat, to je fakt pěkný. Faktoráci, vy se klidně podívejte taky. Ale zásadní otázka na vás zní.
1: Co jste dělali vy před 10 lety, když my jsme s Janou vás každý ráno budili?
0: Kde jste třeba pracovali, s kým jste žili, co jste poslouchali kromě nás?
1: Měli jste děti, ano. Měli jste rodiny, měli jste už auta?
0: Nebo jste byli pořád taky jenom děti? Pájo, co jsi dělal ty před 10 lety?
2: Myslím, že před 10 lety jsem dodělával řidičák, protože jsem potřeboval každou sobotu jezdit do rádia. Tady začínal tou dobou, když Martin končil. No a věřil jsem tomu, že tu vejšku dodělám. Nedodělal.
1: Takže ty jsi držák. Ty jsi vydržel. To je dobře.
0: Já jsem taky vydržela a faktoráci, vy se nám určitě svěřte taky přes náš WhatsApp, má číslo 724 883 596 a klidně přidejte nějakou radostnou vzpomínku.
1: Třeba na tu dobu před 10 lety s námi?
0: Nebo před 20, to jsme tady taky
1: byli. To jsme tu byli tež.

0: Imitation of Life a R.E.M. na Hit Radio Faktor, 15 hodin a 17 minut. Dobré odpoledne, Jana, Martin a Pavel.
1: Přejeme vám krásné, horké odpoledne.
0: No, horké.
1: A my trošku tady rekapitulujeme, my se vracíme zpátky do minulosti, viď?
0: Bavíme se s vámi o tom, co jste dělali před 10 lety, píše nám tady posluchačka. Mně před 10 lety bylo 22 a 11. června se nám narodila naše první dcerka Amálka. Pamatuji si, jak jsem se potila v tom horku pod pergolou. To byly téměř 40 každý den a malá mi spala v kočárku pod deštníkem. Už by ty horka mohla klesnout na 30 stupňů. Zdraví vás Janča z dovolené na Orlíku, PS. I teď se vařím na tom sluníčku. Manžel vzal děti k bazénu a já hlídám rybářské náčiní u řeky.
2: Zdravíme Janču. Já teda musím říct, že se docela stotožňuji s Luckou, která píše, před 10 lety mi bylo 20. Řešila jsem hlavně, kam se půjde v pátek večer. Dneska řeším, jestli jsem koupila kapsičky pro kočku a zaplatila elektriku. Mám to stejně.
1: My se tady probíráme právě těma vašima vzkazama, protože jsme s Janou zhruba před 10 lety končili to společné vysílání. No a dneska toho 3. srpna 26. znovu startujeme. A mně se tady líbí jeden vzkaz. Já jsem tenkrát dělal ve skladu, jezdil starou Fábí a poslouchal Kabáty pořád dokola. Vlastně se toho zas až tak moc nezměnilo, jenom ta Fábie už je novější. Píše Roman z Tábora, zdravím, Romane.
0: Moc díky za vaše všechny vzkazy a klidně pište dál. 724-883-596.
3: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Chrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Chrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
4: Nazdar brácho, máš problém s mašinou, hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Motopísek.
5: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
6: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: a Rihanna na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne. O víkendu byly Hrady na Hluboké. My s Pavlem jsme tam byli. Martine, ty ne. Máš nějaké ohlasy zvenčí?
1: Pochopitelně, že mám. Bavil jsem se známýma, který tam byli. Jenom chvála, že Hluboká, krásná náhražka za Rožumberk. Slyšel jsem, že chválili moderátorku, která byla svěží, pohotová, vtipná, krásná, mladá, inteligentní. Slyšel jsem, že ty kapely tam byly úžasný. Mě mrzí, že jsem tam nebyl, ale tak třeba příští rok se tam dostanu. Neslyšela jsi taky něco o té paní tam?
0: O té paní, to jsem byla já, ale děkuju, že
1: no
0: jsi takhle
1: tak
0: pěkně řekl.
1: Já jsem si říkal, že jí musím znát.
2: Hezký kompliment. Já musím říct, mě se nejvíc líbilo, že se tam nemuselo chodit do kopce. Bylo to krásné na rovince, žádný pivo jsem nevylil a bylo to fajn.
0: To je pravda, no. Mně se úplně nejvíc líbily naše holky, který tam v pátek chodili s rozstřikovačema. My jsme teda říkali lidem, že je v tom roundup, ale byla v tom voda normálně, jo.
1: Myslíš, že tam chodili nějaký lidi, měli plíseň na sobě, že by ten tím roundupem jí zabili?
0: No, někdo jako plíseň měl hodně, no, třeba jako na mozku si myslím.
1: Dobře. Někdo možná, ale to takový najdeš vždycky a všude.
0: Faktoráci, mrkněte na naše sociální sítě, sestřihali jsme vám tam reelsko a dejte nám vědět, co jste si na Hradech nejvíc užili vy. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: 15.38, Hit Radio Faktor, Ellie Goulding, Diplo a Svejlí. Krásné odpoledne všem.
1: Hezké odpoledne, možná, že tady někteří z vás u nás doma na jihu trávíte svoji dovolenou. Jana se před pár dny vrátila ze svojí dovolený. Byla dlouhá, byla dobrá, byla hezká, byla fajn?
0: Usoudila jsem, že 14 dní není žádná doba, klidně bych tam vydržela i měsíc.
1: Tak ty jsi byla na Zanzibaru.
0: Ano, bylo to tam hezký.
1: Bar, já mě ten Zanzi, to pomíjím, ty jsi byla v baru.
0: No ne, tak to je přesně moje podstata, ne? Já ano. Se válím často po barech, tak kam jinam já bych měla jít než na Zanzibar. Takže to bylo pěkný. A ještě jsem tam zapadla se svojí barvou pleti, jak jsou masajové černý.
1: Líbilo se ti tam? Jela bys tam znovu? Doporučila bys si dovolenou?
0: Doporučila asi jo. Jako ono záleží, jaký máš pohled na ten život v Africe, protože ta země opravdu vypadá velice chudě. Ale mně přijdou, že ty lidi jsou šťastní, že oni to tak neberou, že jsou chudí, protože oni neví, že můžou být bohatí, podle mě.
1: No oni jsou šťastní i s tím, co mají.
0: Přesně tak. A je tam velikánská korupce. Tam se zastavou policajti na každém rohu. Se stalo jedním lidem, který tam byli, že si půjčili auto a policie jim řekla, že překročili rychlost. A oni říkali, no nepřekročili, my jsme si to hlídali, máte nějaký důkaz. A oni vzali ten obrázek z radaru, fixem tam napsali 70 a chtěli po nich.
1: No dobře, pokutu. Ale zase na druhou stranu takhle rychle se dají řešit přestupky, že jo? Nemusíš se, nikdo tě nikde nepopotahuje. Tam přijdeš, on ti řekne, jasný, fajn, tady máte, bůra a nasáno.
0: No, zaplať a zmys, no, takže to tam bylo krásný a vlastně, když by vám vadila ta chudoba, tak nemusíte vylejzat z rezortu.
1: A tam se máš dobře,
0: a tam
1: máš
0: jste všeho na baru.
1: Přehršel.
0: Přesně tak.
2: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
3: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
2: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Čtyřkolky Bavorov vás zvou na letecký den ve Strunkovicích nad Blanicí. 15. srpna tak uvidíte nejen skvělou leteckou show, ale můžete také navštívit stánek Čtyřkolky Bavorov a vidět novinky ze světa čtyřkolek. Těšíme se na vás na leteckém dni ve Strunkovicích. V sobotu 15. srpna. Čtyřkolky Bavorov.
5: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ildi Ledy a Sunblock na Hit Rádiu Faktor. Jeden blok máme i v centru Budějic kvůli budování náplavky a rozmohl se nám tam takový nešvar.
1: Českobudějovická městská policie před pár minutami dala na sociální sítě takové varování, že přestože Zlatý most na Zátkově nábřeží z důvodu rekonstrukce uzavřený, tak Budějčáci si přece jenom našli cestu, jak ho překonat.
2: Jak? Ten most, co je u divadla, aby jsme si viděli.
1: Jako no, jdou potom oblouku.
0: Ne.
1: Po té mostní konstrukci a přeběhnou a jsou
0: počkej,
1: na druhé straně.
0: Takže ty, když třeba od soudu do města...
2: Musíš do toho obrovského kopce, do té vejšky, se táhnout s těma taškama takhle.
0: No právě.
2: Já bych tam nevlezl, to je hrozně vysoko, já jsem výšek bojím, já jsem posera.
0: No já bych tam teda taky nevlezla, protože bych spadla, že jo?
2: No určitě.
0: Ale zase umím plavat, no, tak nevím. No,
1: každopádně nechoďte tam, i kdybyste se nebáli vejšek, protože právě strážníci tady budou dělat pravidelné kontroly a hrozila by vám pokuta.
0: A oni si tam pro tebe dojdou potom, jo?
1: Možná. Tě obklíčí, vy, jeden stoupne z jedné strany, druhý ze druhý.
0: Slezte z toho mostu!
2: Donalde, vidím vás.
0: Prosím vás, nedělejte to, ať se vám nic nestane. Ne, jo, radši to obejděte, těch pár metrů navíc vás nezabije.

0: Red Hot Chili Peppers na Hit Radio Faktor. Za 2 minuty budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Provoz v Budějcích nám komplikuje srážka osobáku s náklaďákem na křižovatce u záchytného parkoviště Jírovcová. Kousek od benzínky, počítejme tu se zdržením a hlavně opatrně. A na porouchané auto v odstavném pruhu pozor na D3 ve směru do Kaplice na kilometru 128 na úrovni Borku. Všem za volant přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Safari Resort Hluboká u Borovan.
8: Každé úterý dětské divadlo, řemeslné čtvrtky, každodenní zážitky se zvířátky, zábava po celé léto.
7: Safari Resort CZ.
9: Jupí, kapitán Kašpárek pluje do Mirotic.
10: A s ním i Vítě Marčík a dalších 12 divadel.
9: Stand up, balet, timber sport.
10: Zážitkový doprovodný program.
9: A 7 skvělých koncertů.
10: Hlavní hvězdy.
9: Totální nasazení. A David Kraus.
10: A Gypsy Brothers.
9: Přijďte na festival.
10: Mirotické setkání, loutek a hudby.
9: 14. a 15. srpna. mirotickesetkání.cz.
11: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 16 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Současná vlna veder nutí české domácnosti více přemýšlet o chlazení. Za nezbytné považuje ochlazování svého domova přes 60% Čechů. Nejčastěji přitom volí pasivní metody jako zatahování rolet nebo noční větrání. Více než polovina obyvatel zvažuje koupy chladícího zařízení. Turistická sezóna se na jihu Čech po pomalejším začátku rozjela. Památky sice od začátku roku hlásí mírný pokles návštěvnosti, v červenci už ale lidí přibylo. Daří se taky Lipnu a velký zájem je o obnovenou Jindřichohradeckou úzkokolejku. Ta od dubna svezla přes 60 tisíc cestujících. Na jihu Čech se loni stavělo výrazně více než předloni. Dokončeno bylo téměř 2000 bytů, o čtvrtinu více a každý pátý vyrostl v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se nejvíce staví na Lipensku, Šumavě a v okolí krajského města. Naopak v 25 malých obcích nevyrostl za posledních 20 let ani jediný byt, polovina z nich je na Strakonicku. A slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním pátém triumfu na Tour de France chystá letos i na Vueltu, kterou jako jediný ze závodu Grand Tour ještě nikdy nevyhrál. Vuelta odstartuje 22. srpna v Monaku a vyvrcholí 13. září v Granadě. Dáme si i počasí. Během pondělního odpoledne žádné výrazné ochlazení meteorologové neslibují. Přehánky a bouřky dorazí jen výjimečně. Zítra už by mohly být četnější, a to hlavně později odpoledne a taky k večeru. Do té doby ale během úterý v maximech naměříme mezi 35 a 38 stupni ve stínu.
12: Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne, faktoráci. Po 16. hodině Jana, Martin a Pavel.
14: Hezkého odpoledne vám všem, kdo jste skvěle na ledění. My vás už za chvíli budeme varovat před černou kočkovitou šelmou.
0: To myslíš mě?
14: No.
0: Ne, podíváme se na Táborsko, protože jedna tam asi řádí a Martin o tom hodně ví. Teď ale hity Huntrix a Audrey Nuna.

0: Empire State of Mind na Hit Radio Faktor. My z New Yorku zůstáváme u nás doma na jihu. Běhá nám tady prej nějaká velká černá šelma na Táborsku.
1: Jo, říká se to. Už ji dokonce i lidi vyfotili, natočili. Já jsem si o tom povídal s jedním odborníkem, tady z okresního mysliveckého spolku tvrdil, že to může být puma, že to může být ale i leopard. Ale pokud se prej nepřiblíží zhruba na 100-150 metrů od nás, můžeme být v klidu.
0: Já jsem taky někde četl, že by to mohl být černý odpadkový pytel.
1: Nafouknutý a lítá po poli.
0: Přesně.
1: Kéž by to tak bylo. Ale zase na druhou stranu, bavil jsem se o tom s kolegyní jednou a ona říká, jestli je ode mě 150 metrů, jakou ty má zrychlení ta velká kočka.
2: No jak dlouho doběhne, viď?
1: No právě z těch 100 metrů je tady za 6 vteřin u mě.
0: Oni běhají rychle, co? No, asi. Potvory. Takže by bylo lepší, aby to byl pytel.
1: Určitě nějaký nažunkaný.
0: Každopádně, co je potřeba udělat, kdyby náhodou jsem takhle zahlídla někde nějakou kočičku?
2: Okamžitě volat na 150.
1: Nos u sebe kapsičku, hele, nějakou kočičí, aby nešla po tobě.
0: Hlavně opatrně, prosím vás, jo, nehrajte si na hrdiny, nebo vám taky může natrhnout.
1: Úsměv. Nahrdnou dobrou kartu.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Obuji si mé boty a Marek ztracený na Hitrádiu Faktor a jestli ho máte rádi, tak se v pátek možná chystáte na Letnou, kde bude mít koncert koncertů.
1: No, ale to už byste ty lupeny nejspíš měli mít, protože pozor, vstupenky jsou už vyprodané.
0: No, ne úplně, ještě jich pár v prodeji prej zbývá, ale ne úplně moc a hlavně nejsou zadarmo, jo.
1: Já mám lepší nápad. Ano. Poslouchejte zítra v 9 hodin. Jana totiž ví víc, než my všichni ostatní dohromady. A ona vám to v těch 9 hodin prozradí.
0: Já vám totiž řeknu, kam ty lístky schováme.
1: My totiž ještě nějaký máme.
0: Pája je má schovaný.
2: Budete moc přijet.
0: Jo, bude to někde venku, prosím vás, jo, abyste s tím počítali. A kde to bude?
2: No to nemůžeme říct, to řekneš ty v 9, že jo, když o tom mluvíme. Tak.
1: No bude to tady u nás doma na jihu někde.
0: Já jsem vás jenom zkoušela, jestli náhodou něco
2: jestli dáváme pozor.
0: Tak jo, faktoráci, zítra v 9 hodin vám řeknu, kam vyrazit, abyste měli vstupenky na Marka Ztraceného. No a kam vyrazit, to probereme i za chvíli.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Co vznikne, když smícháte léto, fantazii a šikovné ruce? Přijďte to zjistit do rodného domu Adalberta Štiftra v Horní Plané. Čekají vás tvořivé dílny pro malé i velké. Vyzkoušíte si podmalby na skle nebo si uvaříte bylinkové pivo. Od 16. července do 20. srpna vždy od 13 do 17 hodin. Více na webu Muzea Český Krumlov.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hitrádiem. Hitrádio.

0: Emptiness Machine, Linkin Park na Hit Rádiu Faktor 16.28, pondělí, je potřeba naplánovat víkend. Kam vyrazit? My jsme si pro vás připravili pár pozvánek, jak nám na Strakonicko. V Sedlici u Blatné budou krajkářské slavnosti. Letos mají podtitul Roztančené paličky. To zní dobře, co?
1: Já když slyším palička, když spomenu na paličku, jako od kuřete, víš? To jako...
0: No, to mi je u tebe úplně jasný. Petra Černocká tam vystoupí, spousta dalších kapel a tanečních souborů. Krajková přehlídka, ukázky paličkování, to bych se zamotala, kdybych paličkovala. Výstava krajek, jarmark, dětské dílny a vstup se neplatí.
2: Já vás pozvu do Jindřichova Hradce na letiště, to bude od středy do soboty, od 5. do 8. hostit mezinárodní mistrovství České republiky v bezmotorové akrobaci. Mají si tam sjet ty nejlepší akrobati, jak z Česka, tak i ze zahraničí, takže nebe nad Hradcem bude plný akrobacie, lopingu, výkrutů, no. Jana se hlásí, hlaš se víc na hlas.
0: Jsi říkal, že se tam sjedou, nesletí se tam spíš?
1: Ne, dobře, tak oni tam přijedou.
0: No ne, já myslím, že tam přiletí.
1: No, oni to, tyhle, ne, to je bezmotorový létání, takže oni většinou ty svoje větroně tahají za autem.
0: Dobře, třeba. Dobře, děkuju za
1: vysvětlení. Ale ne, že tam budou sjíždět.
3: Já tu mám do Třekice pozvánku na Netolicko, už je v neděli, se u zámku Kratochvíle koná 62. ročník dostihového dne. První závod odstartuje ve 13 hodin a vrcholem bude tradiční velká cena Netolic, takže jestli máte rádi koníky, přijďte se podívat.
4: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Dead So True a Gracie Abrams na Hitradio Faktor 16.38. Jdeme na silnice, u Budějc nám přibyla jedna nová komplikace.
1: Jde o křižovatku u letiště, vlastně když jedete z Budějce na Krumlov nebo na Kaplici, a už od minulého týdne, od čtvrtka, se tady jezdí kyvadlově, takže počítejme s krátkým zdržením.
2: No, oni tam napojují vlastně tuto silnici 1/3 na to letiště, bude tam ta nová křižovatka, bude to přehlednější, bezpečnější, krásný.
0: A jsou tam sem tam fóry? Nebo?
1: Jsou tam fóry ve všední dny ve špičkách mezi 6 a 9 a 2 a 6 odpolední, to tady řídí pracovníci stavby a jinak semafor. No.
0: A už jste tam někdo jel?
1: Já jsem tam nejel.
2: Já jsem tam jel, ale ty sem tam fóry ještě byly vypnutý, takže my jsme nejeli kyvadlo, my jsme tam jako projeli, ale už se to tam jako blíží do finále, si myslím.
0: Faktoráci, já jsem tam taky nejela, tak jestli vy ano, dejte nám vědět, jaký je tam provoz, klidně nám zavolejte na 800 800 101. Na silnici se vypravíme už za 20 minut.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No, včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Rehab na Hit Rádiu Faktor 16.46 v Budějcích se docela zatáhlo. Chvíli jsme nevěděli ani kleť, mysleli jsme, že ji někdo štípnul.
1: A ona byla možná někde v nějakém oparu, nebo tam možná zrovna pršelo. A ono bude nejspíš pršet i tady v Budějovicích za chvíli.
0: Jak to vypadá, Pájo?
2: Žene se to na nás, vypadá to, že kolem 17. hodiny 10 minut by to mohlo dorazit přímo do Budějic. Jak koukám na radar, teďkon srážkové mraky operují v pásu mezi Strakonicemi a Prachaticemi. A žene se to na písek a protivín.
1: Hele, já jsem rád, nebudu muset zalívat zahradu.
0: Mraky operujou, jo? Ty bláho, to si řekl fakt pěkně.
2: Profesionál.
0: Znamení a divokej byl 16.47.

0: time.
1: 16.58, jste s Hitrádiem Faktor, jdeme na silnice.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Momentálně z cest nehlásíte žádnou vážnou nehodu ani výraznější kolonu a jen tak dál. Dávejte na sebe pozor, opatrně, akorát na zastávce Stará Hlína. Hlídají tady rychlost, tak nohu z plynu a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Zeměživitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Svijany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Svijany, srdeční záležitost.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
2: Máme 17 hodin, hezké odpoledne, českobudějovické aktuality přináší Pavel Ferenčík. V krajském městě už slouží nové veřejné toalety u dětských hřišť na Palackého náměstí a v parku Dukelská.
9: Přišly podněty od občanů, maminek, aby na našich dětských hřištích byly umístěny veřejné záchody nebo byly dostupné. My jsme nechtěli rozmisťovat, možná tak, jak všichni známe, ty klasické tojtojky. Jednak si myslím, že to není hezký v centru středu města, nějak to neladí s okolím a myslím si, že ohledně zajištění obsluhy a vůbec samotného provozu by se to těžko zařizoval.
2: Prohlásil náměstek primátorky Michal Šebek. Toalety jsou napojené na vodovod, kanalizaci i elektřinu a pravidelně je kontroluje úklidová služba. Využití je spoplatněno 10 korunami a zaplatíme tu jenom bezhotovostně. Město plánuje umístit toalety i na dalších dětských hřištích. Paní Květa Bémová oslavila v úterý 28. července úctyhodné sté narozeniny. Obdivuhodná rodačka z Českých Budějovic je známá svou energií, láskou k rodině i chutí cestovat. Ještě před několika lety vyrážela na zahraniční poznávací zájezdy a dodnes tvrdí, že hůlka ji spíš obtěžuje. K významnému jubileu jí na radnici osobně poblahopřála i primátorka Dagmar Škodová-Parmová.
10: Paní Květě bych ráda popřála mnoho zdraví, elánu a tak, aby jí fungovalo zdraví a rodinné vztahy jako doposud, to, co prostě jí nalývá optimismus do žil, tak aby ještě mnohá léta fungovalo, protože je fantastické. A vlastně poprvé, co jsem v úřadě, aby mi stoletý jubilant přišel přímo do kanceláře.
2: Dáme si i počasí, dneska bude hit taky v noci, vypadá to, že nás čeká tropická noc, kdy stupnice teploměrů místy neklesnou pod 20, zítra přes den se to dostane i na 38 ve stínu, během úterního odpoledne a k večeru by nás ale někde měli konečně schladit přehánky a bouřky, tak uvidíme.
7: Hit Radio Faktor.
1: Dobré odpoledne, faktoráci, 17 hodin a 2 minuty.
11: Krásné horké odpoledne.
1: Ano, vyrazíme k moři, jo?
11: Ano, znáte to, přijdete ráno k moři, k bazénu a lehátka obsazená ručníkama.
1: Dá se to vyřešit, jeden koumák na to přišel a my vám řekneme jak. Předtím ale budou Alex Warren a taky September, Cry for you.

0: a Alex Voren na Hitrádiu Faktor. Dobré odpoledne. Možná se chystáte k moři a budou vás tam rozčilovat lidi, kteří si hned ráno hodí ručník na lehátko a pak odejdou, udělají si tam takovou rezervačku.
1: Úplně stejně to štvalo jednoho Brita, který byl na Malorce. A tak vstál jednou o chvilku dřív, než tam došli ty lidi. Oni tam rozendali ty svoje ručníky. Mm-hmm. On vzal nějaký svědící prášek a jedný paní, jedný dámě tam posypal ten ručník tím práškem. Samozřejmě to prej netrvalo dlouho. Ona přišla, lehla si a už to bylo. Zašla se tak jako kroutí, všechno jí svědělo.
0: Co to je svědící prášek?
1: To nevím.
2: Já jsem na to koukal, ono je to takový jakoby drobný vlákna, něco jako skelná vata.
0: Jo, takhle.
2: Víš, třeba jako z fazolí nebo rostlinného původu to může být. No a jak se to zapíchává do kůže, tak to potom jako dráždí. A čím víc si to škrábeš, tak tím si to dáváš hloubit a je to horší a nepříjemnější.
0: No, já jsem právě přemýšlela nad tím, jaká alternativa z domácích zdrojů by se dala použít, ale skelná vata, to zní docela dobře, ne?
1: Budu sebou tahat skelnou vatu na dovolenou. Jako chápeš, co to máte? Nic.
0: To je pravda, to se asi těžko vysvětluje.
1: Právě, abych tam jako nasypal sůl asi.
2: Tak voholit fazole, nebo já nevím.
1: Voholit si fazole?
2: Ne, tak stonky, ne, máš přece rostliny,
1: no.
2: Ty mají chlupatý stonky. A nevím, co přesně má chlupatý stonek, ale...
0: Já bych to posypala a možná i chechtacím práškem.
1: Možná, prdící nějak.
2: Všechno v jednom.
0: Protože on ten chlapík psal, že se u toho strašně nasmál, ne? Jak se ty lidi začali se vědět, teda začali škrabat, tak kdyby měli i chechtací prášek, tak se zasmáli i oni u toho.
1: No, to byl ten britský humor. To asi nechápu.
0: No tak bacha, kdybyste se na dovolený začali škrábat, tak je to proto, že jste si dali ručník na lehátko a pak jste si tam nelehli.

0: Sing Me to Sleep, Alan Walker a Iselin Zollheim na Hit Rádiu Faktor 17:17, dobré odpoledne. Kluci tady řeší nějaký slevy na pokuty, já jsem trošku v lese, prosím vás, usaďte to.
1: No, začaly chodit falešný SMSky, nebo může se stát, že někomu přijde falešná SMSka, že se dopustil nějakého dopravního přestupku a že mu policie, pokud uhradí včas, dá slevu na tu pokutu.
2: Ono si to sice tváří, že to rozesílá policie, ale je tam několik varovných signálů, jako například pokud chcete vědět, co dělat dál, odpovězte číslem 1. Jo? A taky třeba vás může zarazit to, že česká policie vám pošle SMSku z Filipín. To trošku nesedí.
1: A tam je předvolba jaká?
2: Plus 63.
1: Takže to bude první varovný signál a myslím si, že žádní slevy na pokuty neexistují.
0: Za
1: nekompromisně.
0: A za B, kde by policajti vzali moje telefonní číslo?
2: Ne, sama policie uvádí, že takhle nekomunikuje s lidma. Buď to přijde doporučený dopis, že ho do vlastních rukou domů, ale určitě ti nebudou posílat SMS.
1: Nebo si pro tebe dojedou s klepetama rovnou.
0: Tak faktoráci, bacha na to, prosím vás, jo. Nic neplaťte. Jako...
1: Nikde v mojím šeftě, nic neplať.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj Richarde, vítám tě u nás v éteru.
5: Ahoj, přeju všem krásný den.
4: Tak ale vidím, že ty máš dneska dobrou náladu. Nepřinesl si sebou kromě dobré nálady nějaký nápady, co podniknout ve volném čase?
5: Jo, mám něco, co nečekáte.
4: Tak ale šup sem s tím, povídej, jsem napnutý jak šandy.
5: Mám takovou neúplně podpultovku, spíš zapomenutý klenot. Já jsem totiž teď objevil balt a chci ho dneska jako hodně vychválit.
4: Takže, jestli se nepletu, jsme v Polsku, že?
5: Jo, a to jsem nevěděl, to je naše nejbližší moře. My jsme tam byli autem z Prahy za 6 hodin. Úplně zázrak. A jsou tam normálně takový ty dlouhý písečný pláže, jak v Itálii. A vyrostlo tam strašně moc vymazlených nových rezortů, kde za málo peněz máš jako hodně muziky.
4: No nekeci, ale tak to zní jako velmi lákavě.
5: No já koukám jak vyvoraná myš, jako fakt se mi tam líbilo. Tak můžete na Slevomatu mrknout na tohle, je to zase změna.
4: A jak koukám, otevřel jsem si tady mapu a ono je to opravdu kousek.
5: Teda. No a máš plnohodnotnou koupačku, jako pěkný to bylo. Takový nový Chorvatsko, akorát s tím, že ta úroveň ubytování je tam jako jinde. A těch nabídek na Dovču u Baltu je teď na Slevomatu fakt hodně, takže doporučuji, kde můžu. Vyrazte.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio Faktor Taylor Swift a kdybych to četla tak, jak se to píše, tak se to jmenuje Opalite. Opalite se?
1: Určitě se opalíte někde.
0: Dobré odpoledne. Ještě jednou připomínáme, že zítra máte poslední šanci dostat od nás jedny z posledních vstupenek na koncert koncertů Marka Ztraceného, který bude v pátek na Letenské pláni v Praze.
1: Takže pozor, opravdu jedny z posledních vstupenek. Jana ví, kde ty vstupenky budou, kam je umístíme a my vám teď dáme trošičku malou napovědu, Pájo.
2: Nápověda zní www.markstracený.cz sekce Ztracená lavička.
1: To znamená, Jana v 9 hodin propálí, kde to je. A co bude následovat?
0: Vy tam musíte dojet, jo? Doporučuji
1: nebo
0: vám...
1: Nebo dojít.
0: Nebo dojít, záleží, jak bydlíte daleko od té Ztracené lavičky. Na jihu Čech jsou dvě, i když po celé republice jich je spoustu, tak vám můžeme slíbit, že bude opravdu u té jihočeské. Třeba půjdete zrovna do zoo, tak to vezmete kolem. Neřekla jsem moc něco? Ne.
1: Ne,
2: vůbec.
1: Určitě ne, ale tak nebo půjdete náhodou někde kolem, sednete si, zjistíte, že ta lavička je ztracená, že sedíte najednou na zemi a vedle vás lístky.
0: Podrobnosti máte i u nás na webu hitradiofaktor.cz a zítra v 9 hodin vám to řeknu. Je to všechno.
2: A dáme nápovědu taky na sociální sítě v těch 9 hodin, taky kdybys jo to řekla špatně.
0: Jo, takhle, tak dobře. Tak děkuju moc za to, že mě takhle bachujete.

0: On the Dance Floor, Samfeld a Jonas Blue na Hit Radio Faktor. My nebudeme plakat, ale budeme se s váma loučit a zvát vás na zítřek.
1: Ale pozor, budeme i slavit přeci, nebo ne?
0: No rozhodně. No, budeme slavit, protože zítra, přátelé, je den bílého vína.
1: A ty bys nám o tom mohla něco povědět, protože ty jsi odbornice, ty jsi someliér.
2: Jak to vzniklo? Proč?
0: Ne, zítra. Den bílého vína vznikl, protože si máme dát bílý víno, poznáte ho podle toho, že je bílý. Jo, na to já poznám takhle, na to já jsem odborník.
1: A třeba tamín červený.
0: No, vidíš, to je pastička. Ale je tam ještě jeden den, protože on se taky slaví údajný vznik šampaň právě 4. srpna v roce 1693. Údajně benediktinský mnich Dom Perignon poprvé ochutnal šumivé víno a zvolal: pojďte rychle! Piju hvězdy.
1: Že ono mu někde něco zkvasilo a...
0: No a bylo z toho šampaň.
1: Hotovo.
0: Ona je to prý jako báchorka, ale je hezká.
1: To nevadí.
0: Ne. Je to prostě důvod.
2: Jenom pít, ale chtěli byste to třeba i něčím zakousnout, tak je den sušenek z kousky čokolády. Já si říkám, když ta čokoláda bude bílá, spáruješ to s bílým vínem, tak dobrý, ne?
0: Určitě.
1: Černý víno neexistuje, tak je to jednoduchý.
0: Faktoráci, mějte se krásně a zítra v 15 hodin se na vás budeme těšit.
2: Ahoj.
3: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
4: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
3: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči až do zítřejšího večera opatrně na D3 v tunelu Pohůrka. Jezdí se tu jen jedním tubusem oběma směry z důvodu pravidelné údržby. Práce tu mají skončit zítra v 10 hodin. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Kultura pod hvězdami míří do Třeboně. V červenci se zámek promění v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Bašutem nebo odvážnějších 50 odstínů. V srpnu se těšte na Simonu Stašovou, muzikál Lotrando a Zubejda i koncert Podsta legendám. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Česko zažívá další tropické dny. Města proto nabízí možnosti, jak se ve vysokých teplotách schladit a zároveň si užít čas v přírodě, navštívit památky nebo si zasportovat. Doplní ředitel Czech Tourism František Reismüller.
8: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně, a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
7: Lidé se vyrážejí také schladit do tuzemských jeskyně nebo do historických podzemí. Tady jsou nízké teploty stále bez ohledu na počasí venku. Odbory opět vyzvaly vládu a premiéra k jednání o navýšení platů pro příští rok. Andreje Babiše žádají o stanovení termínu schůzky, jak uvedli v otevřeném dopise. S žádostí o zahájení vyjednávání přišly odbory poprvé už začátkem dubna. Tisíce lidí se v Dublinu účastní veřejného rozloučení s irským zpěvákem Glennem Hansardem. Mnoho truchlících vyprávělo příběhy o setkání s ním. Popisují ho jako jednoho z největších irských hudebníků všech dob. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Hokejisté Kladna dnes zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezonu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na let s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. Jeho role zatím zůstává otázkou.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: V noci většinou jasno, polojasno, teploty klesnou na 22 až 17 stupňů, v údolích bude kolem 14. Zítra opět horko, zejména v Čechách později možnost bouřky nebo přehánky, jinak jasno, polojasno. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, během dne mírný jižní vítr na Moravě přechodně zesílí.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, Hit Radio Classic je tu a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A ano, i dneska to bude nabitý. Belinda Carlisle, Elton John, Jimmy Somerville a teď už Britney Spears.

June Mile Kingston a Jimmy Somerville v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 6 minut po 18. Ten víkend byl super, co? No, jste rádi, že jsou zpátky tropy? Takhle, dneska padl, prosím vás, další rekord. Neuvěřitelný, my jsme teď tak rekordní, to je skvělý. Ten původní rekord, což si možná vybavíte, byl 39,7 stupně. Jo. A na Jižní Moravě to teď jakoby, nebo na Moravě to teď ještě posunuli a je to 39,9. Moc hezký, moc hezký. Posíláme sílu na Moravu a trošku ochlazení, nevím, jak vám ho předat, ale držte se, prosím vás, neroztečte se. Jo, vlažná sprcha, vlažný pití, jo, víc toho nemám. Naskočit do bazénu ideálně, pokud máte, no, anebo zajít k sousedům na klimatizaci.

0: Trocha motivace na pondělní večer. Belinda Carlisle za námi na Hit Radio. No a samozřejmě Hit Radio Classic, a to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. Prostě songy do každého počasí, což se nám rozhodně hodí, zvlášť v těhle vedrech. A i za chvilku nás čekají jakoby dost legendární věci, jo. Elvis, v pohodě, jo, taky Anaka, jo, taky v pohodě. Tohle taky určitě znáte. Takhle, to nejde neznat, jo. Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners už za chvilku do vašich uší.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Skvělý, co? Elvis, a little less conversation v éteru Hit Rádia. A otázka, chodíte rádi nakupovat? Takhle, teď možná jo, nebo minimálně doporučuju, já jsem třeba dneska takhle šla do drogerie, jo. A já jsem tam jako fakt něco potřebovala, ale motivace byla i lehce postraní, protože jsem tam přišla a tam mají klimatizaci, mají tam několik asi těch jednotek, nevím, každopádně je tam fakt příjemně. A já jsem zjistila pak najednou, že už asi 10 minut stojím na jednom jediném místě a čtu si normálně jako popisky na krabičkách. Moc nevím, co to bylo. Vím, že to bylo něco proti komárům, ale jinak netuším. A stála jsem tam jenom proto, že jsem stála přímo pod tou klimatizací. Jo, teď stojíte a jde na vás ten chladňoučkej vzduch a vy se tak najednou jako vypnete a jste vlastně jenom rádi, že existujete. Tak možná nic nutně nepotřebujete, ale hele, podívat se do krámu, co mají novýho, jestli mají nějaký pěkný slevy, ochladit se, jo, za to stojí fakt. Doporučuju výborný marketingový tah mít v krámě klimatizaci. No a my zase máme ty nejlepší hity a to je taky skvělý. Za chvilku Albáňo a Romina Power a teď Alanis Morissette.

0: To už je klasika. Felicita Albano a Romina Power v éteru Hit Rádia. Jo, my tady po večerech takhle spolu brouzdáme v té historii. Je to skvělý, je to skvělý. Dáváme si hity, které dobře známe, jo, protože prostě mě máme v hlavě někde schovaný. Za chvilku třeba Madonna a Vogue, jo, taky Buty a Nad stárem koní. To už jsou prostě jasný klasiky, znáte je. Na tohle jste možná ale malinko zapomněli. Alisha s Attic, I Am, I Feel. I to si dáme už za chvilku, tak buďte s námi a hezký večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Maxi, kdo vybírá podlahu?
1: Ty.
0: A kdo jí položí?
1: Já.
0: Super, jedeme do Baumaxu.
2: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
0: Luxusní vzhled.
2: Snadná pokládka.
0: Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolihrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.

Lisa Stansfield, All Around the World, posloucháte Hit Radio. A už jste ho měli dneska? Ne, počkejte, to není legrace. Dneska slaví, řekla bych, jedna z nejlepších věcí, co si v létě můžete dát. Jo, pomíjím nanuky. Jo, každopádně, co se týče toho přírodního světa, dneska je den vodního melounu. A ať už ho máte rádi na měsíčky, jo, nebo na kostičky, nebo si do něj přidáváte nějaký podpůrný látky, to už je na vás. Ale prostě vodní meloun je jedna naprosto fantastická, dokonalá věc. Navíc je v něm spousta vody, takže vás jako hydratuje, jo, a tak dále. Samozřejmě někdy může být těžký poznat, jestli je zralý. Existuje na to už dneska spousta typů, že jo, jak takový ty skvrny a tak. Pak jsou lidi, kteří prostě přijdou, plesknou meloun a vědí, což je fantastický a vypadá to v obchodech vždycky, no nic, jako ze specifických filmů. Každopádně ano, dnes je den vodního melounu. Pokud na něj máte chuť, běžte pro něj teď. Věřte mi, bude vám naprosto fantasticky, až ho celý zládujete. A já k tomu posílám další skvělý hity. Za chvilku A1, Caught in the Middle a teď to Unlimited Jump for Joy.

Caught in the Middle, posloucháte Hit Radio, hezký večer. 19.19, něco si přejte? Doufám, že máte splněno. Ano, i tohle za vás řešíme, jo, abyste to stíhali, tyhle chvilky štěstí, který si můžete dopřát. No a taky si dáváme ty nejlepší hity, protože ty prostě potřebujeme, jo. Je to mnohokrát vědecky prokázaný, hudba zlepšuje náladu. A ještě, když to má trošku tu dávku nostalgie, jo, to je podle mě mnohonásobně vyšší ta hodnota. Takže za chvilku třeba tohle. Voyage, voyage. Desireless, taky Bryan Adams nebo Petr Hapka. Dobrý, ne?

0: Magic. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
3: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
2: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Krásná věc, Petr Habka a Lucie Bílá, dívám se, dívám v éteru Hit Rádia. No a pozor na ty recidivisty, to je strašný normálně. Policisté na Budějovicku měli opět plné ruce práce. Opět chytali jednoho takového útěkáře, jo. Normálně, on teda je docela, má tvrdou skořápku tenhle chlapec, jo. Každopádně na útěku teď urazil asi 5 kilometrů. Ano, je to želva, jmenuje se Leo a opět zdrhnul z výběhu. On to teda neudělal poprvé, prosím vás, to je opravdu desetiletý samec, který těm majitelům utíká pravidelně. Já si nemyslím, že by se měl doma špatně. Jo, prostě je to dobrodruh. Naštěstí je to teda želva, takže ačkoliv na želvu běhá celkem dobře a rychle, tak ho našli, jo. Normálně na hlavní silnici ho našli, jak si to šine prostředkem pruhu, velmi bezpečné, jo, to nedělejte, prosím vás. Děti, nechovejte se jako tahle želva, prosím vás. No, tak takhle gratulujeme pánům policistům, že ho dohonili. Jakoby, myslím, že to musel být pořádný trénink. Každopádně, jestli máte doma takovýhohle útěkáře, tak aspoň víte, že v tom nejste sami. Pokud byste chtěli zvířátko, bojíte se právě, že vám uteče, no tak želva je za mě vlastně nejlepší varianta, protože uteče, ale ne moc daleko. Doufejme. Další hity právě teď. Life is too short.

0: Strangles dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A věřím, že zvlášť takhle při pondělku to prostě bodne. Jo, na chvilku tu hlavu vyčistit, na chvilku si jenom zastavit. U některých těch songů prostě to pomáhá. Jo, proto třeba už za chvilku Enya. Ta tohle umí fantasticky. Čekají nás taky Buggles. No a čekají nás taky Goo Goo Dolls. Give a little bit, už za malou chvilku, tak buďte s námi.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Vy jste měli nějakou takovou speciální výmluvu.
2: No. Je pravda, že břicho aspoň jako nezjistíš. Když se vymluvíš třeba na teplotu, tak ti šáhne, že jo, na tu hlavu a
1: tím jsem začal.
2: Dobrý.
1: Tím jsem začal a pak jsem pochopil, že jako existuje věc, říká se tomu, nevím, jestli to znáte, teploměr, jo, a že ten úplně nevokecáš, jo. A ono stačilo, když ona přišla, koukla na mě, šáhla mi takhle na to čelo a tak jo, tak se, Míšo, tak se obleč, svačinu máš tam a jdeme, jo.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fina.

Krásný večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď Jay-Z a Beyoncé. You ready, B? Let's go get 'em.

Tohle je skvělá věc. Travel to Romantis, Ace of Base na Hit Radio. Krásný večer. A co dnešek? Pondělí. Pondělky jsou těžký. Jo, to je jasný, ale třeba jste měli hezký den. Jako takhle. Vědci teď spočítali, jak by měl vypadat ten dokonalý den. Jo, a ideálně bychom ho měli mít asi vždycky, jo. Každopádně, práce maximálně 4 hodiny. Nevím, co na to řekne váš šéf, zkuste se zeptat. No a zbytek by měla být zábava, jo. Což mně se třeba docela líbí, otázka, jak moc je to praktický, ale jinak jo, 4 hodiny denně pracovat, 6 hodin věnovat rodině a partnerovi, tam se to dá asi nějak, že jo, podělit, 2 hoďky si zasportovat, to teda každý den nevím, 2 hodiny sportovat. Možná, když by to bylo třeba něco příjemného, u čeho se dá ležet, nevím, jestli je takový sport, no a potom odpočívat. Hele, to je podle mě fakt jako super. Můžete se zkusit domluvit se šéfem, že to třeba nějaký den jenom tak jako vyzkoušíte, jo. Blbý je, že by se vám to líbilo a on vám to příště už nedovolí. Tak to možná radši snad ani neriskujte. Radši si poslechněte Guns N' Roses.

Sounds like a melody, to jsou Alphaville na Hit Radio. Krásný večer všem. Pondělí, 3. srpna, utíká to, co? Hele, dvakrát mrknem a je tu září, je to neuvěřitelný, ale je to tak. No ale když budeme spolu, tak si to aspoň užijeme. A bude to hezký, jo, protože minimálně máme ty úplně nejlepší songy, jo. Captain Jack, Alice Springs, taky tohle. Taky vás to vždycky dojme. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, už za chvilku do vašich uší.

Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Radio.

Catherine Jack prostě rozjede každou party, klidně i takhle při pondělku. Posloucháte Hit Radio. A možná pro vás mám nový business model, jo, novou práci, nebo jako takhle. Je to tip. Možná to nedělejte, můžete z toho mít problémy, ale je to zajímavý, protože jeden Ital se teď rozhodl přivydělat si poměrně kuriózním způsobem. On totiž postavil falešný archeologický naleziště s pozůstatkem pěkně antického amfiteátru, jo. A jako na jednu stranu klobouk dolů, pač samozřejmě celý to jako vybudovat taky nebylo úplně jednoduchý. No a on od turistů, který většinou moc nevědějí, že jo, pojďme si sami na sebe podívat, když někam jedeme, tak od nich takhle během let vybíral vstupný ve výši 40 euro, což je skoro tisícovka. No a v podstatě se díky tomuhle téhle atrakci dostal až do jednoho turistického průvodce, což už je teda samozřejmě průšvih, že jo. Ale 10 let mu to procházelo. No teď teda skončil ve vězení, jo, logicky. Tak možná ten závěr není úplně motivační, takže možná to neskoušejte, ale schválně zalovte v paměti. Třeba jste se tam byli? Taky podívat. Tak kdybyste si připadali hloupě, nemusíte. Neletělo mu spoustu lidí, Dido právě teď.

Rick Springfield a jeho Jessie's Girl, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem. Jak jsem dodala všem, to je samozřejmost. Vám všem přeju krásný večer. Za chvilku 9, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek pondělí. Věřím, že takhle večer už to jde. Tak to zvládněte a slyšíme se opět zítra v 18 hodin u Hit Radia Classic. To znamená toho nejlepšího z 80, 90 a taky milénia. Už za chvilku One Tea and Cool Tea, taky Lucie nebo Los Lobos. Mějte se hezky, ahoj.

0: Hi, it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Hit Radio Faktor. We're not creative enough, we're not

remedy.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a ne...